0: Rozhodli, že hlavu státu by k tomu měla vyzvat i sněmovna. Pavel by měl podle Reichla prokázat úhradu dovolené ze svého účtu a uvést mimo jiné, kdo objednával letadlo, kterým se vrátil do Česka v pátek na otočku kvůli komunálním volbám. Podle ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Víta Koláře si všechny výdaje spojené s cestou platí prezident sám ze svých peněz. Do práce se má Petr Pavel vrátit v pondělí 19. října, kdy má v programu přijetí velvyslanců. Manželé Řehkovi zvládli volby se střídavými úspěchy. Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka se v Plzni dostal do druhého kola senátních voleb. Jeho žena Michála naopak po 16 letech končí jako starostka Kozolub.
1: Karel Řehka vyhrál jako kandidát STAN v Plzni první kolo senátních voleb a do druhého jde proti náměstkyni plzeňského primátora Lucii Kantorové z ANO. Michála Řehková, dříve Opltová, členka STANu, je poslankyní. V Kozolupech ale jako starostka končí po 4 volebních obdobích. Původně prý už kandidovat nechtěla, nakonec byla na 5. místě kandidátky uskupení za Kozolupy. Přiznala, že se starostováním se naloučila snadno. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňsko.
0: Brněnský krajský soud potrestal rodiče v případu úmrtí novorozence. Stalo se to v únoru 2024. Matce uložil za týrání svěřené osoby 8 let vězení, otci 6 let. Podle rozsudku hrubě zanedbávali výživu a hygienu své novorozené dcery, nezajistili jí lékařskou péči ani neregistrovali u dětského lékaře. Státní zástupkyně Iveta Eichlerová je ráda, že soud žalobě vyhověl.
2: Oba obžalované vinným zvlášť závažným zločinem týrání svěřené osoby, které vedlo v konečném důsledku ke smrti. Pokud je o tresty, i tam jsem spokojená. Soud v případě obžalované dokonce uložil trest vyšší, než jsem já původně navrhovala.
0: Obžalovaní jsou stíhaní na svobodě. Žena je v současnosti opět těhotná. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic. Ukázalo to vyšetření plicního laloku, který mu dnes lékaři při operaci odebrali, uvedl to Vatikán. Fotbalisté Slavie se z Azerbajdžánu vrací s prázdnou. Ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita. Jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech se soupeři prohrál. Hokejové Dynamo si v posledním 6. utkání základní části Ligy mistrů připsalo 5. vítězství. Pardubice porazili švédský tým Vaxie 2-1 v prodloužení. Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže. Ve středu čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přeháňky, postupně místy i polojasno s teplotami od 13 do 18 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Na rafinerie zřejmě dopadne mimořádná daň. Její zavedení dnes ve sněmovně podpořila vládní koalice. Norma se bude týkat jen velkých korporací. V Tuzemsku tak dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, obě vlastní Orlen Unipetrol. Zákon odolal opozičním návrhům na zamítnutí i na vrácení vládě. Teď dokument míří na sněmovní rozpočtový výbor. Důvodem zavedení mimořádné daň je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Daň se má uplatňovat za letošní a příští rok. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti minulému roku 2025. Jen za letošek by podle ministerstva financí měla daň do státního rozpočtu přinést 5,5 miliardy korun. Lesníci odminovali lesy u Lednicko-Valtického areálu. V Bořím lese dokončili sanaci, při které odklidili přes 70 tisíc kusů munice. Ta pocházela z někdejší továrny Muna, která explodovala na konci druhé světové války. Pyrotechnik Radek Žemlička dodal, že pestrost nálezů byla na místě výjimečná. Německá armáda totiž v továrně uskladňovala i ty trhaviny, které se jí povedlo ukořistit od válečných soupeřů.
2: Letech, když najdeme britskou munici, tak v 90% případů je nutné ji zničit na místě. Takže to byl třeba jeden z důvodů, kdy vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na trhací jámě.
1: Vyčištění Bořího lesa od nevybuchlé munice vyšlo na 50 milionů korun. Odklízení tam začalo v roce 2015. Americký prezident na svém úřadu vydělává. Víc než polovina Američanů má za to, že Donald Trump od návratu do Bílého domu hodně upřednostňuje své osobní finanční zájmy. 6 z 10 dospělých Američanů si myslí, že Trump z úřadu neeticky profituje. Podle 4 z 10 dokonce nezákonně. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu agentury AP. Trump možný střet zájmů na začátku druhého funkčního období bagatelizoval. Deníku New York Times řekl, že zjistil, že to nikoho nezajímá, a tak zrušil dobrovolný zákaz, že jeho rodina nesmí uzavírat soukromé obchody v zahraničí, a mimo jiné založil několik nových kryptopodniků. Bílý dům možný střet zájmů prezidenta opakovaně odmítá jako falešný problém. Zoologická zahrada Olomouc nabízí návštěvníkům nové hlasové průvodce. Komentáře k jednotlivým druhům zvířat vytvořila s pomocí umělé inteligence. Lidé si je můžou poslechnout po načtení QR kódu na informačních tabulkách u jednotlivých expozic.
3: V nabídce je kromě českého jazyka také angličtina, polština a němčina. Zoo tak chce zpřístupnit informace o chovaných zvířatech i cizincům. Při tvorbě hlasového komentáře využila technologii syntetického hlasu, která převedla připravené texty do mluvené podoby. Zpřístupňování informací různým skupinám lidí se v olomoucké zoologické zahradě věnují dlouhodobě. Už dříve začali spolupracovat se školami pro sluchově postižené. V tomto případě jsou výsledkem speciální videa. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
1: Slavia prodloužila čekání na výhru v Lize mistrů. V ázerbajdžánském Baku podlehla Sabahu 0-2. Domácí naopak oslavili první výhru v soutěži. V dalším kole Pražané za týden 20. října nastoupí v Istanbulu proti Fenerbahče. Ve středu bude zataženo až oblačno, místy s deštěm, postupně se vyčasí až na polojasno, s teplotami od 13 do 18 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

naši písničku už 100krát.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Prezidentova dovolená nedá vládním politikům spát. Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku. Poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Reichla rozhodli, že hlavu státu by k tomu měla vyzvat i sněmovna. Pavel by měl podle Reichla prokázat úhradu dovolené ze svého účtu a uvést mimo jiné, kdo objednával letadlo, kterým se vrátil do Česka v pátek na otočku kvůli komunálním volbám. Podle ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Víta Koláře si všechny výdaje spojené s cestou platí prezident sám ze svých peněz. Do práce se má Petr Pavel vrátit v pondělí 19. října, kdy má v programu přijetí velvyslanců. Manželé Řehkovi zvládli volby se střídavými úspěchy. Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka se v Plzni dostal do druhého kola senátních voleb. Jeho žena Michála naopak po 16 letech končí jako starostka Kozolup.
1: Karel Řehka vyhrál jako kandidát STAN v Plzni první kolo senátních voleb a do druhého jde proti náměstkyni plzeňského primátora Lucii Kantorové z ANO. Michála Řehková, dříve Opltová, členka STANu, je poslankyní. V Kozolupech ale jako starostka končí po 4 volebních obdobích. Původně prý už kandidovat nechtěla, nakonec byla na 5. místě kandidátky uskupení za Kozolupy. Přiznala, že se starostováním se naloučila snadno. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňsko.
0: Brněnský krajský soud potrestal rodiče v případu úmrtí novorozence. Stalo se to v únoru 2024. Matce uložil za týrání svěřené osoby 8 let vězení, otci 6 let. Podle rozsudku hrubě zanedbávali výživu a hygienu své novorozené dcery, nezajistili jí lékařskou péči ani neregistrovali u dětského lékaře. Státní zástupkyně Iveta Eichlerová je ráda, že soud žalobě vyhověl.
2: Oba obžalované uznali vinným zvlášť závažným zločinem týrání svěřené osoby, které vedlo v konečném důsledku ke smrti. Pokud je o tresty, i tam jsem spokojená. Soud v případě obžalované dokonce uložil trest vyšší, než jsem já původně navrhovala.
0: Obžalovaní jsou stíhaní na svobodě. Žena je v současnosti opět těhotná. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic. Ukázalo to vyšetření plicního laloku, který mu dnes lékaři při operaci odebrali, uvedl to Vatikán. Fotbalisté Slavie se z Azerbajdžánu vrací s prázdnou. Ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita. Jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech se soupeři prohrál. Hokejové Dynamo si v posledním 6. utkání základní části Ligy mistrů připsalo 5. vítězství. Pardubice porazili švédský tým Vaxie 2-1 v prodloužení. Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže. Ve středu čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, postupně místy i polojasno s teplotami od 13 do 18 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Český impuls. Zprávy v pět.
1: Na rafinerie zřejmě dopadne mimořádná daň. Její zavedení dnes ve sněmovně podpořila vládní koalice. Norma se bude týkat jen velkých korporací. V Tuzemsku tak dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, obě vlastní Orlen Unipetrol. Zákon odolal opozičním návrhům na zamítnutí i na vrácení vládě. Teď dokument míří na sněmovní rozpočtový výbor. Důvodem zavedení mimořádné daň je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Daň se má uplatňovat za letošní a příští rok. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti minulému roku 2025. Jen za letošek by podle ministerstva financí měla daň do státního rozpočtu přinést 5,5 miliardy korun. Lesníci odminovali lesy u Lednicko-Valtického areálu. V Bořím lese dokončili sanaci, při které odklidili přes 70 tisíc kusů munice. Ta pocházela z někdejší továrny Muna, která explodovala na konci druhé světové války. Pyrotechnik Radek Žemlička dodal, že pestrost nálezů byla na místě výjimečná. Německá armáda totiž v továrně uskladňovala i ty trhaviny, které se jí povedlo ukořistit od válečných soupeřů.
2: Letech, když najdeme britskou munici, tak v 90% případů je nutné ji zničit na místě. Takže to byl třeba jeden z důvodů, kdy vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na trhací jámě.
1: Vyčištění Bořího lesa od nevybuchlé munice vyšlo na 50 milionů korun. Odklízení tam začalo v roce 2015. Americký prezident na svém úřadu vydělává. Víc než polovina Američanů má za to, že Donald Trump od návratu do Bílého domu hodně upřednostňuje své osobní finanční zájmy. 6 z 10 dospělých Američanů si myslí, že Trump z úřadu neeticky profituje. Podle 4 z 10 dokonce nezákonně. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu agentury AP. Trump možný střet zájmů na začátku druhého funkčního období bagatelizoval. Deníku New York Times řekl, že zjistil, že to nikoho nezajímá, a tak zrušil dobrovolný zákaz, že jeho rodina nesmí uzavírat soukromé obchody v zahraničí, a mimo jiné založil několik nových kryptopodniků. Bílý dům možný střet zájmů prezidenta opakovaně odmítá jako falešný problém. Zoologická zahrada Olomouc nabízí návštěvníkům nové hlasové průvodce. Komentáře k jednotlivým druhům zvířat vytvořila s pomocí umělé inteligence. Lidé si je můžou poslechnout po načtení QR kódu na informačních tabulkách u jednotlivých expozic.
3: V nabídce je kromě českého jazyka také angličtina, polština a němčina. Zoo tak chce zpřístupnit informace o chovaných zvířatech i cizincům. Při tvorbě hlasového komentáře využila technologii syntetického hlasu, která převedla připravené texty do mluvené podoby. Zpřístupňování informací různým skupinám lidí se v olomoucké zoologické zahradě věnují dlouhodobě. Už dříve začali spolupracovat se školami pro sluchově postižené. V tomto případě jsou výsledkem speciální videa. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
1: Slavia prodloužila čekání na výhru v Lize mistrů. V ázerbajdžánském Baku podlehla Sabahu 0-2. Domácí naopak oslavili první výhru v soutěži. V dalším kole Pražané za týden 20. října nastoupí v Istanbulu proti Fenerbahce. Ve středu bude zataženo až oblačno, místy s deštěm, postupně se vyčasí až na polojasno, s teplotami od 13 do 18 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Prezidentova dovolená nedá vládním politikům spát. Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku. Poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Reichla rozhodli, že hlavu státu by k tomu měla vyzvat i sněmovna. Pavel by měl podle Reichla prokázat úhradu dovolené ze svého účtu a uvést mimo jiné, kdo objednával letadlo, kterým se vrátil do Česka v pátek na otočku kvůli komunálním volbám. Podle ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Víta Koláře si všechny výdaje spojené s cestou platí prezident sám ze svých peněz. Do práce se má Petr Pavel vrátit v pondělí 19. října, kdy má v programu přijetí velvyslanců. Manželé Řehkovi zvládli volby se střídavými úspěchy. Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka se v Plzni dostal do druhého kola senátních voleb. Jeho žena Michála naopak po 16 letech končí jako starostka Kozolub.
2: Karel Řehka vyhrál jako kandidát STAN v Plzni první kolo senátních voleb a do druhého jde proti náměstkyni plzeňského primátora Lucii Kantorové z ANO. Michála Řehková, dříve Opltová, členka STANu, je poslankyní. V Kozolupech ale jako starostka končí po 4 volebních obdobích. Původně prý už kandidovat nechtěla, nakonec byla na 5. místě kandidátky uskupení za Kozolupy. Přiznala, že se starostováním se naloučila snadno. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňsko.
1: Brněnský krajský soud potrestal rodiče v případu úmrtí novorozence. Stalo se to v únoru 2024. Matce uložil za týrání svěřené osoby 8 let vězení, otci 6 let. Podle rozsudku hrubě zanedbávali výživu a hygienu své novorozené dcery, nezajistili jí lékařskou péči ani neregistrovali u dětského lékaře. Státní zástupkyně Iveta Eichlerová je ráda, že soud žalobě vyhověl.
3: Oba obžalované uznal vinným zvlášť závažným zločinem týrání svěřené osoby, které vedlo v konečném důsledku ke smrti. Pokud je o tresty, i tam jsem spokojená. Soud v případě obžalované dokonce uložil trest vyšší, než jsem já původně navrhovala.
1: Obžalovaní jsou stíhaní na svobodě. Žena je v současnosti opět těhotná. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic. Ukázalo to vyšetření plicního laloku, který mu dnes lékaři při operaci odebrali, uvedl to Vatikán. Fotbalisté Slavie se z Azerbajdžánu vrací s prázdnou. Ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita. Jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech se soupeři prohrál. Hokejové Dynamo si v posledním 6. utkání základní části Ligy mistrů připsalo 5. vítězství. Pardubice porazili švédský tým Vaxie 2-1 v prodloužení. Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže. Ve středu čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, postupně místy i polojasno s teplotami od 13 do 18 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční ráno, 14. říjen. Máme po šesté, za malou chvíli Lucka Bílá, písnička Neposlušné tenisky.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: V naší první ranní středeční hudební dvojici nám zaspívají Evy, více prozradím po půl sedmé. S cestovatelem Jirkou Kolvabou vystoupáme na sopku na Havaji, do jejíhož kráteru se dá vjet autem, více uslyšíme o půl druhé. Jiří Krampol poměří dopravu u nás australskými měřítky. Jak dopadneme, dozvíme se v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Teď už tady na rádiu Český impuls Lucka Bílá.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: V roce 1974 nahnal František Ringo Čech svou tehdejší kapelu do studia a nahráli tuhle písničku.
3: Poslouchejte, lidé dobří, co se stane dnes.
2: Proč zpěvák Viktor Sodoma považuje za bláznivou? Revoltoval proti nahrávání a byl nebo nebyl překvapen, když tenhle song vlastně i tak trošku konkuroval Karlu Gottovi? Odpovědi nabídne hudební kalendář ve středu o půl dvanácté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dobré ráno, Český Impuls Rádio pro radost ze života. Středa, 14. říjen, doufám, že máte fajn vstávání. Do 6:30 nás čeká Pavel Vítek, nahrávka Má svůj den. Tiger z Indie dával, prosím vás, v hitparádě na frak i Karlu Gottovi. Zazpomíná na to Viktor Sodoma, a to už dnes v 11:30 v hudebním kalendáři. Chystá ho pro nás kolega Zdeněk Sekanina.
1: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací Clubcard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné Clubcard ceny, peněžní poukázky, kupóny a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
2: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
5: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
7: Co se ti stalo?
8: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
9: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
8: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
9: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
8: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
10: Desátý Český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
11: Počkat, někdo ale chybí.
10: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Středa 14. říjen, přeji hezké ráno, po půl sedmé naše další muzikály 60. až 80. Markétka Marie Rotrové také zaspívá Jirka Korn, ze všeho nejdřív český hitmaker Michal David a Decibely lásky. Teď už ale předávám slovo do naší redakce, startují zprávy a taky předpověď počasí.
1: Dobré ráno. Státní podnik Lesy České republiky se brání pokutě kvůli prodeji klestí. Kontrakt podle úřadu obsahoval zakázanou dohodu o exportu. V Hradci Králové povládne trojkoalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. U soudu v Hamburku dnes začne proces s Ukrajincem podezřelým z útoku na plynovody Nord Stream v roce 2022. U papeže Lva 14. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, je po operaci. A fotbalisté Bohemians 1905 se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. No a dnes očekáváme zataženo až oblačno a místy slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podnik.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 14. říjen, přeji hezké ráno. Po 6:30 je na řadě naše první ranní hudební dvojce a v rámci ní nám zaspívají Evy. Čeká nás skladba Čekej tiše v podání Evy Olmerové a pak nás také nemine nahrávka Za mléčnou dráhou od Evy Hurichové. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 14. říjen, přeji pohodové vstávání do 7. Do zpráv celou ještě určitě další muzika 60. až 80. Za malou chvíli se můžeme těšit na Karla Gotta písničku Kam se schoulíš. Do jakého středečního rána jste se probudili? Jak to teď u vás vypadá s oblohou, teplotou? Zdali pak už třeba měříte i mínusové teploty? To všemi můžete napsat. Číslo k nám je 734 787 981. Zprávy posíláte na náš WhatsApp nebo můžete poslat klasickou SMSku.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
2: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
1: 2 McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš 3. zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Zbláznili jste se?
8: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Na větrné elektrárny si Češi zvykají jenom pomalu, vypovídají o tom výsledky i víkendových místních referend. V otázce možnosti výstavby větrníků se pozitivně vyjádřili občané jen v jedné obci z 21. Pokračuje kolega Tomáš Kabát.
2: Závazný zamítavý verdikt si odhlasovalo 507 oprávněných voličů v Horním Benešově na Bruntálsku. Tamní starosta Pavel Kénik z výsledku překvapený nebyl.
3: My jsme tady pod uří Jeseníku, jsme na kopci, vidíme na všechny strany, a tak ani v našem katastru, ani v těch okolních katastrech prostě ty větrné elektrárny nechceme, protože se prostě bojíme, že by to tu krajinu, kterou tady máme, což je jedna z mála věcí, které tady ještě máme pěkně zachované, jakoby výrazně zničilo.
2: Dopad na krajinu a estetiku je jedním z nejčastějších argumentů. Předseda komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa ho považuje za relevantní.
4: Že se jim to nemusí líbit, já naprosto chápu a vůbec nespochybňuji. Určitě neplatí, ani my nechceme, aby se to stavilo všude.
2: Problémem je podle něj fakt, že jsou u nás pravidla výstavby větrníků nadprůměrně přísná. Komplikované je jejich budování i tam, kde lidem nevadí.
1: Tomáš Kabát, díky za reportáž a jdeme dál. V Hradci Králové povládne vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 společně s Piráty, starosty a uskupením Změna pro Hradec. V 37 členem zastupitelstvu mají těsnou většinu 20 hlasů. Primátorkou zůstane Pavlína Springerová. Koaliční partneři teď jednají o přibrání čtvrtého člena, kterým by mohla být ODS. Občanští demokraté požadují post jednoho náměstka a jednoho radního. S nimi by koalice posílila na 24 křesel. Zda vznikne čtyřkoalice, rozhodnou zastupitelské kluby do pátku. Hnutí ANO skončí v opozici. Chytré domácí spotřebiče mohou brzy čelit nové hrozbě v podobě autonomních škodlivých kódů. Výzkumníci společnosti Entropic varují před takzvanými AI červy. Tyto programy dokážou sami vytvářet své kopie a šířit se mezi zařízeními připojenými k internetu. Schopnost samostatného množení by menší modely umělé inteligence mohly získat už do konce letošního roku. Podle expertů jsou slabým místem zejména televizory, vysavače nebo trouby. Zastavení takového útoku může být mimořádně obtížné, protože neexistuje žádné centrální místo pro vypnutí. Odborníci proto vyzývají k rychlému posílení zabezpečení chytré elektroniky. Fotbalisté Bohemians 1905 přivítají v dnešní ligové dohrávce Mladou Boleslav. V Dělíčku se soupeřem neprohráli v nejvyšší soutěži 9krát za sebou. Poslední tři vzájemné duely na Vršovickém stadionu skončily remízou. Původní srpnový termín zrušila Viróza v týmu hostů. Dnešním zápasem se uzavře 10. ligové kolo a tabulka bude kompletní. Výkop je v 18 hodin. A dnes bude zataženo až oblačno, místy se objeví slabý déšť nebo přehánky, během dopoledne od západu ustávání srážek, odpoledne postupně místy až polojasno a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 4 minuty po 7 hodině. Vítku, děkujeme za zprávy. Uslyšíme se zhruba za takovou půl hodinu. Středa, 14. říjen, Adam Kořica, přeji dobré ráno. A dnes budeme randit. A to v ranním tématu více už za malou chvíli. Petra Janu, písnička Říkej mi.

tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Dnešního rána jste se probudili, jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou. Zprávy sbírám na našem WhatsAppu, případně na naší SMS bráně, číslo je stejné 734-787-981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Středeční ranní impulzovic se krabička nabídne zrcadlo Karla Černocha, více prozradí zpěvák Petr Janda ze skupiny Olympic po 7:30. Kolega Saša Hemala nabídne své televizní tipy, vysílat se budou o 12:30. Randění dnes vypadá jinak, než jak jsme znali třeba před 5-10 lety, všechno se vyvíjí. Zábavy ale rozhodně neubylo a my zjišťujeme, jestli se seznamujete, jestli jste se seznámili třeba přes nějakou aplikaci, nebo jak jste se vlastně seznámili se svým protějškem. 604-111-211, to je číslo k nám, první reakce, komentáře. Zhruba za takových 6-7 minut, máme 7:45. Středa, 14. říjen, přeji hezké ráno z Rádia Český Impuls. A teď už Dalibor Janda, písnička Hráli jsme Kličkovanou.

do klína. Někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína.

0: Dobré ráno, středa 14. říjen, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 7:30. V ranním tématu se bavíme o randění, které dnes vypadá jinak než před lety, ale zábavy rozhodně neubylo. Zjišťujeme, jak se vám seznamuje třeba přes aplikace, nebo jak jste se vlastně seznámili se svým protějškem. Zkusili jste vy nebo někdo z rodiny seznamovací aplikaci po 40? Jaký to byl zážitek, jaké bylo vaše první rande domluvené přes aplikaci? V čem je seznamování přes aplikaci jiné než za mlada a má to nějaké výhody, jak se dneska nejefektivněji seznámit? Co vás na aplikacích nejvíc překvapilo, v dobrém i ve zlém? Kdo vám aplikaci nainstaloval, vy sami nebo vám ji vnutili děti?
1: Měla jsem partnery třikrát Petra. Když jsem se rozvedla, tak jsem říkala, žádného Petra už nechci, tak jsem si hledala v seznamce někoho, kdo se jmenuje jinak. A říkám, a Josef, to bude zajímavý. Tak jsem odepsala a sešli jsme se a padli jsme si do oka, ale asi po 14 dnech jsem se dozvěděla, že se jmenuje Petříček, ale už jsme 5 let manželé a je to skvělé.
2: Zdravíčko, já jsem se s přítelkyní seznámil před 12 lety na Lidé a jsme spolu doteďka, máme 2 děti. Minulý týden ve čtvrtek se nám narodila holčička a máme syna 3letého a dělají nám radost.
0: No a pak, že to přes ty apky nejde. Co vy a randění? Randíte nebo jste si skrze nějakou aplikaci našli třeba i životního partnera? Už jsme takovýto příběh slyšeli. 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další reakce. Kolega Vítek Zábranský chystá zprávy na 7:30. Do té doby muzika let 60. až 80.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: V roce 1974 nahnal František Ringo Čech svou tehdejší kapelu do studia a nahráli tuhle písničku.
5: Poslouchejte, lidé dobří, co se stane dnes.
4: Proč zpěvák Viktor Sodoma považuje za bláznivou? Revoltoval proti nahrávání a byl nebo nebyl překvapen, když tenhle song vlastně i tak trošku konkuroval Karlu Gottovi? Odpovědi nabídne hudební kalendář ve středu o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus 10,5 litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
12: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

0: 3 minuty po půl osmé, přeji hezké ráno z rádia Český Impuls. Středa 14. říjen, za malou chvíli Iveta Bartošová, písnička 2 roky prázdnin ze seriálu Chlapci a chlapy. Teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, co neseš nového?
1: Dobré ráno. Hasiči od rána zasahovali u požáru bytu v požární ulici v Karlových Varech, už je po ohni. Jívka Sklatovská si místo školy skoro rok užívala s matkou u moře, žena dostala podmínku. Banky poskytly v září hypotéky za téměř 35,5 miliardy korun, o 6% méně než loni. Konflikt na Blízkém východě dál zdražuje letenky, ceny rostou o desítky procent. A Martin Nečas bodoval v Zámoří, 2 góly rozhodl o vítězství Colorado na ledě Dallasu 3-2. No a dnes očekáváme zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky, odpoledne postupně místy až polojasno, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

zrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horký hořivý prst dál šeptá mi Julia,

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Co je zvláštní na písničce Zrcadlo Karla Černocha? To nám teď odhalí zpěvák Petr Janda ze skupiny Olympic. Startuje naše impulzovic krabička, přeji pohodový poslech.
1: Petr Janda uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Zrcadlo je jedna z nejlepších a nejznámějších písní Karla Černocha. Taky má i svoji cover verzi. Vždycky s ním zpíval celý sál. Karel ji poprvé natočil v roce 1968. Zvláštní na ní je, že to byla písnička, o které si lidé mysleli, že je od Olympiku. Často si to lidé pletli, ale to je jenom vidět, jak ty kapely měly v 60. letech k sobě blízko a vlastně jedna druhou napodobovaly. Jen tak pro pořádek písničku nahrála skupina Juventus.

0: Zdravím vás z našeho rádia, středa 14. říjen do 8. do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, ranní téma a pak taky naše muzika. Zkusili jste vy nebo někdo z rodiny seznamovací aplikaci? Jaký to byl zážitek? Jaké bylo vaše první rande domluvené právě přes aplikaci? V čem je seznamování přes aplikaci jiné než takzvaně za mlada? A má to nějaké výhody? Jak se dneska nejefektivněji seznámit? Co vás na aplikacích nejvíc překvapilo v dobrém i ve zlém? Kdo vám aplikaci nainstaloval? Vy sami nebo vám ji vnutili děti? O tom se bavíme v ranním tématu, protože randění dnes vypadá jinak než třeba před 5-10 lety. Ono všechno se vyvíjí, nejen technologie, ale třeba i právě způsoby randění.
1: Tak my jsme se seznámili před 17 lety, kdy já jsem si podala inzerát v Avizu a můj nynější manžel mi vlastně odpověděl na inzerát. Jsme spolu skoro 18 let a z toho 3 roky jsme manželé a jsme šťastní.
2: Takže já jsem se oženil podruhé po 40 letech, je mi 60 a jsem neskutečně šťastný se svojí nynější ženou. Jsem 15 let a ještě jsme se nepohádali, tak tímto jí zdravím.
0: Pozdravujeme a k tomu přibalujeme hity let 60. až 80. Mě i nadále zajímá, jak jste se seznámili se svým protějškem. Bylo to třeba přes nějakou apku? Dejte nám vědět 604-111-211 a teď už do zpráv naše muzika. Dobré ráno.
3: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800-400-500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
10: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
3: Pěkné ráno. Motoristé navrhují zásadní omezení inkluze v základních školách. Ředitelé by podle nich měli získat pravomoc odmítnout žáky s podpůrnými opatřeními. Dotklo by se to dětí s lehkými poruchami učení i s vážnějším postižením. Plán počítá také s možností dočasného vyloučení problémových žáků z výuky až na 30 dní. Rodiče by v takovém případě museli zůstat s dítětem doma a na výzvu školy navštívit poradnu. Cílem strany je přesunout žáky se speciálními potřebami do speciálních škol. Návrh podporuje SPD i premiér Andrej Babiš. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO prosazuje vlastní úpravu systému asistentů pedagoga a k nápadům motoristů zatím mlčí. Odborníci navíc upozorňují na nedostatek kapacit i personálu ve speciálním školství. Okresní soud v Klatovech potrestal podmínkou 49-letou matku za ohrožování výchovy mládeže. Žena odjela se svou 14-letou dcerou na 9 měsíců do Egypta. Dívka kvůli pobytu u moře zameškala téměř 900 vyučovacích hodin. Matka podle obžaloby nekomunikovala se školou ani se sociálními pracovníky. Obviněná se hájila zdravotními komplikacemi při plánovaném návratu. Soudkyně vynesla trestním příkazem roční vězení s podmíněným odkladem na 2 roky. Verdikt je pravomocný. Na východě Moravy pokračuje nebývalé sucho. Průtoky řek jsou minimální. Celá řada jejich přítoků už úplně vyschla.
4: Většinu potoků na Vsetínsku, Zlínsku, Kroměřížsku nebo Uhersko-Hradišťsku poznáte jen podle koryt. Voda nikde. Průtoky Bečvy, Dřevnice nebo Olšavy dosahují pouhých 1% ve srovnání s běžnými říjnovými průměrnými údaji. Řeka Morava si tak logicky nevede o mnoho lépe. Například v Kroměříži je průtok 13%. Déšť není ve výhledu a to týdně klesá hladina na vodních nádržích až o 25 cm. Jan Čada, Zlínský kraj.
3: Trápení fotbalistů Slávie v lize mistrů pokračuje. Pražané ve druhém kole hlavní fáze podlehli ázerbajdžánském Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Slávie tak nesplnila roli favorita, bo bezbrankovém prvním poločase se hráči Sabahu dvakrát trefili v druhém dějství. Šance se Šívank naopak vyzněly do prázdna. Slávia tak nedokázala ukončit dlouhé čekání na vítězství v hlavní fáze ligy mistrů, které trvá už od roku 2007 21 zápasů. Další šanci zlomit prokletí budou mít slávisté příští týden. To je čeká utkání na horké půdě v Istanbulu proti Fenerbahče. A dnes bude zataženo až oblačno, místy se objeví slabý déšť nebo přehánky, odpoledne postupně místy až plojasno a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 8 hodině. Adam Kuřica přeje hezké středeční ráno. 14. říjen na řadě, další muzika let 60. až 80. Jedním okem koukám do kalendáře. Svátek dnes se slaví Agáty. Pozdravujeme, přejeme vše nejlepší. A teď už Michal Penk, písnička Odpuste nám.

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Lenka Filipová, písnička Zamilovaná. Dobré ráno z Čínska přeje pan Jiří, který hlásí 7 stupňů a zataženo. Také zdravíme i vás, pan Jirko, moc děkuji za zprávy. Ty další sbírám na čísle 734-787-981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Středeční ráno se i nadále ponese ve znamení muziky let 60. až 80. nabídnu naší další hudební dvojici a ta ukrývá písničky O ztrátách, více prozradím po 8:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly, ty se budou vysílat o 12:30, ale chtěl jsem hlavně zdůraznit, že na Facebooku Rádia Český impuls, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls, ještě stále zjišťujeme, jestli si dáváte nějaké dýňové speciality, protože dýně neodmyslitelně patří právě k podzimu, k říjnu, takže určitě nám dejte vidět a pokud máte třeba vyfocenou nějakou dýňovou specialitu, určitě fotkou nepohrdneme, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tremská muzika, startujeme po 19. hodině. Za minutu 8:45, středa, 14. říjen, přeji hezké ráno a teď už Lenka Filip.

0: Dobré ráno, středa 14. říjen do půl deváté, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, naše ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Ať už randíte přes aplikaci nebo naživo, pravidla zůstávají stejná, poznávejte se s hlavou i s ochranou. Randění dneska vypadá jinak, než jak jsme ho znali, ale zábavy rozhodně neubylo. Zjišťujeme, jak se vám třeba seznamuje přes aplikace, zdali pak jste to někdy zkusili, případně jak jste se vlastně seznámili se svým partnerem, partnerkou.
1: Jezdil jsem na motorce, jednou jsem se v Klatovech zastavil v kavárně a tam se mi prostě zalíbil její dokonalý úsměv a to, jak byla krásně milá, pak jsem se tam hodněkrát zastavoval, už jsem ji tam nikde nemohl najít. A jelikož jsem dělal po večerech za barem, tak jednou tam přišla s nějakým klučinou, což mi plně klesnul úsměv. A po dalším půl roce, tak se mi podařilo přijít do kavárny a najít jí. Slovo dalo slovo. No a od té doby už jsme spolu.
2: Já toho svého vysněného prince našla na vojenském plese a čekal do poslední chvíle, skoro než ples skončil a taky než mě opustila kamarádka, který začaly bolet nohy a šla si sednout a poté teprve dostal odvahu a přišel za mnou.
0: Takže jste vlastně taková jako moderní vojenská popelka. My vám děkujeme za příběh se šťastným koncem. Ty další sbíráme na čísle 604 111 211. Co vy a randění, zkusili jste to někdy přes seznamovací aplikace? Jaký to byl zážitek, to nám můžete říci. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským si hrajeme muziku let 60. až 80. Dobré ráno.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: V roce 1974 nahnal František Ringo Čech svou tehdejší kapelu do studia a nahráli tuhle písničku.
5: Poslouchejte lidé dobří, co se stane dnes.
4: Proči zpěvák Viktor Sodoma považuje za bláznivou, revoltoval proti nahrávání a byl nebo nebyl překvapen, když tenhle song vlastně i tak trošku konkuroval Karlu Gottovi. Odpovědi nabídne hudební kalendář ve středu o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
11: Desátý Český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat, někdo ale chybí.
11: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Minuta po půl deváté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné středeční ráno, 14. říjen, doufám, že se máte fajn. Já ještě stále sbírám vaše zprávy ohledně počasí. Číslo k nám je 734-787-981. Píšete na náš WhatsApp, případně posíláte klasické SMS zprávy, číslo je stejné. Za malou chvíli skupina Projektil, Pavel Rod zaspívá písničku Zahrada ticha, která zazněla ve filmu Pupendo. Teď už ale kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních voleb, a to po 10 dnů. Česká elektřina patří v evropském srovnání stále k nejdražším, platí se průměrně 7000 za megawatt hodinu. Motoristé navrhují omezení inkluze, ředitelé škol by podle nich měli mít možnost odmítnout handicapované děti. Sněmovna podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně pro rafinerie a hokejisté Liberce dnes zabojují o postup do play-off v Lize mistrů proti Davosu. A dnes nás čeká šedá obloha, bude slabý déšť nebo přehánky, odpoledne se ale počasí přece jen zmátoří a místy se ukáže i slunce. Teploty budou mezi 13 až 18 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 3:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše další ranní hudební dvojce a ta nám tentokrát spojila písničky O ztrátách. Čeká nás Michal Prokop, skladba V baru jménem Krásný ztráty, a pak nás také nemine písnička z filmu Láska z pasáže Největší z nálezů a ztrát v podání českého hitmakera Michala Davida. Za 3:45 přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Středa 14. říjen, blíží se nám 9. hodina. Kolega Vítek Zábranský už pro nás kompletuje zprávy. Uslyšíme je v celou do té doby muzikale 60. až 80. a taky vaše další reakce v rámci ranního tématu. My se bavíme o seznamování, o randění. A randění dnes vypadá jinak než před lety. Zábavy rozhodně neubylo, ba naopak. My zjišťujeme, jestli jste se seznámili s svým protižkem třeba přes aplikaci, zdali pak jste ty randící aplikace někdy vyzkoušeli, jak jste vůbec našli svou vyvolenou, vyvoleného, jaké bylo vaše první rande domluvené přes aplikaci. Zkusili jste vy nebo někdo z rodiny seznamovací aplikaci, jaký to byl zážitek, v čem je seznamování přes aplikaci jiné než takzvaně za mlada a má to nějaké výhody, jak se dneska nejefektivněji seznámit, co vás na aplikacích nejvíc překvapilo v dobrém i ve zlém, kdo vám aplikaci nainstaloval, vy sami nebo vám ji vnutili třeba děti?
1: My jsme se s manželem seznámili přes seznamku štěstí.cz, kde nám dali inzerát naši kamarádi nezávislé, protože jsme prostě se na to neměli odvahu a seznámili jsme se před 20 lety, jsme spolu pořád, jsme manželé a je fajn, když se potkají lidi na stejný vlně. Tak to zkuste, hezký den.
2: My jsme se s manželem také seznámili na seznamce, ale problém byl v tom, že já bydlela v České republice a manžel bydlel na Kanárských ostrovech. 2 měsíce jsme si psali, volali, po 2 měsících přijel za mnou a už to vlastně zůstal. Jsme spolu krásných 16 let a je to ten nejúžasnější chlap na světě, kterého jsem si mohla přát.
0: A my vám přejeme spoustu dalších krásných společných let. Děkuju za telefonáty, do zpráv, do 9. další muzikale 60. až 80. Ještě stále přeji hezké ráno.
3: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
6: To je ale zima. Jdu ven.
5: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže?
9: Máme je v TUI.
8: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
9: Máme je v TUI.
8: Mallorca a její Tyrkysové moře?
9: Máme je v TUI.
8: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
9: Máme ho v TUI.
8: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
9: Máme v TUI.
8: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo bych chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datár.
13: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
14: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Nemocnice trápí nízká proočkovanost zdravotníků. Své zaměstnance se proto snaží motivovat k tomu, aby si nechali dát vakcínu proti chřipce. Celková proočkovanost proti chřipce je v Česku asi 8%, což nás v unijním srovnání řadí na spodní příčky. Lékaři nebo sestry by tak měli jít příkladem, ale ani mezi nimi není zájem o vakcinaci výrazně vyšší. Podle Mladé fronty Dnes důvody k odmítnutí vakcíny kopírují celorepublikový trend. Pracovníci nemocnic argumentují třeba obavami z nežádoucích účinků. Nemocnice se snaží své zaměstnance k očkování motivovat, nejčastěji vakcínou zdarma, ale i osvětou. A na startu sezóny respiračních nemocí zdůrazňují tři hlavní důvody: snížení rizika nemoci, omezení přenosu infekce a vyšší ochrana pacientů. Mimo zdravotnický personál nemusí za vakcínu proti chřipce platit pouze seniori nad 65 let. Do Česka v první vlně dorazilo 540 tisíc očkovacích dávek. Banky a stavební spořitelny v září půjčily na bydlení přes 35 miliard korun. Objem sjednaných hypoték meziročně klesl o 6%. Zároveň mírně vzrostly úrokové sazby, a to na průměrných 5,1%. Vyplývá to ze statistiky České bankovní asociace Hypomonitor. Lidé uzavřeli téměř 6 tisíc nových smluv, což je proti loňsku 12% propad. Za zdražováním úvěrů stojí rostoucí cena peněz na mezibankovním trhu. Průměrná měsíční splátka nové hypotéky se ve srovnání s loňským rokem zvýšila téměř o 4 000 korun. Odborníci proto klientům doporučují volit kratší fixace. Masarykova silnice na Zlaté návrší v Krkonoších je jako nová. Silničáři tu asfaltování už dokončili. Ikonické stoupání z horních míseček k Vrbatově boudě je po rekonstrukci požehnáním pro silniční cyklisty.
2: 5 kilometrů dlouhý úsek Masarykovy horské silnice se po rekonstrukci znovu otevřel. Liberecký kraj za ní zaplatil přes 20 milionů korun. Zmizely výmoly i původní dlážděné kostky. Silnice vedoucí do nadmořské výšky téměř 1400 metrů má v celé délce nový asfalt. Stavební firma na jaře ještě dokončí autobusová nástupiště na Zlatém návrší. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty Dnes.
1: K odpovědnosti za nedávný incident na lotyšsko-běloruské hranici se přihlásila skupina zvaná Černí Rusové. V noci na 6. října se ozbrojení muži pokusili nelegálně převést do Lotyšska 20 migrantů a následně poškodili pohraniční infrastrukturu, včetně kamer a rozvodné skříně. Maskovaní mluvčí skupiny na síti Telegram označil akci za test a pohrozil dalšími sabotážemi v sousedních státech. Podle bezpečnostních expertů a zástupců NATO jde o hybridní operaci řízenou běloruskými a ruskými tajnými službami, pro které má nová skupina sloužit jako zástěrka. Lotyšské úřady už zahájily stíhání pro podezření ze založení zločinecké organizace. No a dnes bude oblačeno až zataženo, místy se objeví slabý déšť nebo přehánky, během dopoledne od západu ustávání srážek, odpoledne se vyjasní až na polojasno a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 9. hodině. Adam Kořica přeje hezké a ničím nerušené středeční dopoledne. 14. říjen a teď už další muzika, ale 60. až 80. Richard Miller, písnička Štěstí je krásná věc.
4: Například východ slunce a vítr ve větvích. Písem tichou, jak padající

karton na oborek, a taky porcelán.

0: Hezké dopoledne, Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme 2 minuty po 9:45, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Těšit se můžeme na duet Řeka nadějí, Věra Špinarová a Bob Friedl. Já koukám na Facebook našeho rádia, my tam máme pro vás pěknou, milou doplňovačku. Chceme, abyste doplnili název písničky, která dnes bude v hudebním kalendáři, Tiger z a 3 tečky. Já se přiznám, že to jako úplně nechci doříct, protože bych úplně zkazal ten facebookový for, koukám na komentáře na Facebooku a všichni z vás to tam zatím máte správně, tedy paní Anželka píše Tiger ze Superstar, tak to je jistota, že tuto písničku vám dneska v hudebním kalendáři od Viktora Suromy nenabídneme. Vy můžete napsat, jak se vám třeba ta písnička líbí právě od Viktora Sodomy. A o 11:30 uslyšíme, jak vznikala. Kolega Zdeněk Sekanina se přihlásí právě s Viktorem Sodomou. Máme 3 minuty po 9:45, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete a my pokračujeme v muzice let 60. až 80. Za malou chvíli Řeka nadějí, Věra Špinarová, Bob Friedl.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V roce 1974 nahnal František Ringo Čech svou tehdejší kapelu do studia a nahráli tuhle písničku.
3: Poslouchejte lidé dobří, co se stane dnes.
2: Pročí zpěvák Viktor Sodoma považuje za bláznivou, revoltoval proti nahrávání a byl nebo nebyl překvapen, když tenhle song vlastně i tak trošku konkuroval Karlu Gottovi. Odpovědi nabídne hudební kalendář ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
10: Zbláznili jste se?
11: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 14. říjen, přeji hezké dopoledne. Za malou chvíli se můžeme těšit na další muziku let 60. až 80. Uslyšíme určitě Jiřího Schellingera a jeho Šípkovou růženku. Také nabídnu Karla Hálu, ze všech nejdřív Jana Kratochvílová, skladba Publikum tvé, jsem já, přeji pohodový poslech.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa, 14. říjen, přeji poklidné dopoledne, do zpráv do 10. s kolegou Vítkem Zábranským. Za malou chvíli skupina Triky a pověry Petra Janů, Karel Šíbe, Roslav Uhlíř, písnička Co Čech, to muzikant. V ranním tématu jsme zjišťovali, jak jste se seznámili se svým protějškem. Bavili jsme se o tom, že randění dnes vypadá úplně jinak než před několika lety. Zábavy rozhodně neubylo, ba naopak, ale ať už randíte třeba přes aplikace nebo naživo, pravidla zůstávají stejná, poznávajte se s hlavou i s ochranou. No a my jsme se ptali, zkusili jste někdy nějakou seznamovací aplikaci, případně někdo z vaší rodiny, jaký to byl zážitek, co vás na aplikacích nejvíc překvapilo v dobrém i ve zlém, jak se dneska nejefektivněji podle vás seznámit, v čem je seznamování přes aplikaci jiné než takzvaně za mlada a má to i nějaké výhody?
1: Seznámili jsme se v roce 87, tenkrát žádný sociální sítě nebyly. Seznámili jsme se na pořadu něco jako diskotéka Čaj jako za stará. Bylo to v den 70. výročí VŘSR a jsme spolu do dneška. Už to bude teď 39 let. Máme spolu dvě dospělé dcery.
2: Já jsem se se svojí ženou seznámil tak, že jsem končil brigádu. Ona nastupovala místo mě a šel jsem se podívat na to pracoviště a když jsem viděl její oči, tak bylo jasno. A největší sranda to byl pátek. A v pondělí na jiném pracovišti, tak jsem ji vůbec nepoznal, protože měla jinak vlasy.
3: Ahoj, s manželkou jsme se seznámili na internetu a ty mýty, že to nevychází, jsou takový, že jsme spolu příští rok 20 let.
4: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
5: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem dýmí, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český Impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkné dopoledne. Na deštivý podzim můžeme zapomenout, alespoň podle aktuálního výhledu meteorologů. Sucho se tak bude pravděpodobně dál prohlubovat. Meteorologové na síti X píšou, že neprší a pršet ani nebude. Tento a příští týden očekávají srážky pod průměrem. Mraky přinesou jen pár kapek v řádech jednotek milimetrů, třeba jako dnes. Srážkový deficit evidují meteorologové na celém území. Sucho má stále větší dopady, a to i ekonomické. Česká asociace pojišťoven je vyčíslila až na 50 miliard korun. Účet zahrnuje přímé škody v zemědělství a lesnictví, ale i dopady do dodavatelských řetězců nebo škody na životním prostředí. Vyprahlou půdou se zabývají odborníci i politické špičky. V pondělí znovu zasedla Národní koalice proti suchu. Experti zmapovali tisícovku nejvíce ohrožených obcí. Ministerstvo životního prostředí pro ně vyhradilo 500 milionů korun. Peníze mají jít na opatření pro zadržování vody, například na budování remízků nebo tůní. Ode dneška je možné se obracet na správní soudy se stížnostmi na výsledky letošních obecních a senátních voleb. Stěžovat si mohou lidé i kandidující uskupení. Čas na to mají do 23. října. Oficiální platnost získaly výsledky včerejším vyhlášením ve sbírce zákonů. Krajské soudy a nejvyšší správní soud budou řešit první sporné případy. Například v Moldavě na Teplicku starosta vyškrtl ze seznamu 22 voličů. V Karviné žádá přezkum hnutí SPD, kterému chyběly k mandátu pouhé 2 hlasy. A uskupení Kladeňáci napadne výsledek kvůli podezřelé nízkému zisku v jednom z okrsků. V řadě měst mezitím finišují povolební vyjednávání. Hotovo už hlásí Plzeň, Liberec nebo Karlovy Vary, zatímco v Ústí nad Labem představí své plány vítězné hnutí Jedno Ústí. Prezident Trump je ve Spojených státech stále pod palbou kritiky. Vyvolala ji jeho dohoda s ruským vůdcem Putinem ohledně nákupu nafty. Americký prezident tak dočasně uvolnil Moskvě sankce. Slibuje tím levnější palivo pro Američany. Proti tomuto kroku se ale ozývají i jeho vlastní republikáni. Pokračuje naše americká zpravodajka Hedvika Miller.
2: 4 republikánští a 2 demokratičtí senátoři společně žádají, aby Bílý dům rozhodnutí zrušil. Varují, že Washington nesmí finančně pomáhat Putinovi, zatímco Rusko zabíjí ukrajinské civilisty. Republikán Tom Tillis navíc upozorňuje na možný rozpor s americkým zákonem. Trump kritiku odmítá a argumentuje pomocí farmářům a dopravcům. Odborníci ale pochybují, že slíbené dodávky ceny výrazně sníží. Spor přichází ve chvíli, kdy republikány ohrožují právě drahé pohonné hmoty. Do kongresových voleb zbývají 3 týdny.
1: Hedvika Miller, díky, a my se ještě vrátíme k počasí. Bude zataženo až oblačno, místy se objeví slabý déšť nebo přeháňky. Odpoledne postupně místy až polojasno a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Před malou chvílí odbyla 10. hodina. Adam Kuřica přeje poklidné a ničím nerušené středeční dopoledne s datem 14. října. A teď už skupina

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční dopoledne, 14. říjen do 10:30. Za malou chvíli Petr Novák, skupina Flamengo, písnička Já budu chodit po špičkách, která zazněla ve filmu Rebelové. Víte, co je to čarověrník? Na otázku odpoví dnešní díl pořadu Máme Česko rádi. Vydáme se do Arboreta ve východočeském Žampachu. Více uslyšíme o 10:30.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: V roce 1974 nahnal František Ringo Čech svou tehdejší kapelu do studia a nahráli tuhle písničku.
3: Poslouchejte, lidé dobří, co se stane dnes.
2: Proč zpěvák Viktor Sodoma považuje za bláznivou, revoltoval proti nahrávání a byl nebo nebyl překvapen, když tenhle song vlastně i tak trošku konkuroval Karlu Gottovi. Odpovědi nabídne hudební kalendář ve středu o 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
11: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 14. říjen, přeji hezké dopoledne. Naše další hudební dvojce nabídne ovocné písničky, více prozradím po půl jedenácté. Teď už Hana Kracíková láká milovníky květin, startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Dnes se podíváme do obce Žampach, ovšem není to Žampach středočeský. Jedná se o místo, které se nachází 12 kilometrů severně od Ústí nad Orlicí. A já už ve vysílání vítám našeho odborníka na turistiku Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha. Dobrý den, Mirku, tak kam nás v Žampachu pozvete?
3: Tak můžeme začít nejvyšším místem Žampachu, vyvřelém vrcholu, kde se nachází zbytky gotického hradu. Pod hradem najdeme zámek pocházející z poloviny 17. století, ale tím nejzajímavějším, kam bych chtěl posluchače pozvat, je arboretum v okolí zámku. Arboretum v Žampachu se rozkládá na ploše 4 hektarů a návštěvník tady najde více než 550 druhů a odrůd dřevin, a to jak běžných, tak druhů, které se u nás běžně nevyskytují. Jsou tady tematické sbírky některých rodů, jako borovic, jedlí, dubů, magnolí.
2: Já se tady mezi tím dívám na informace o arboretu Žampach a zjistila jsem, že je rozdělené na 3 části, například i na park ve vnitřním zámeckém areálu.
3: Je tady taky udržovaný herní kout s atrakcemi pro malé i velké, hřiště, zahradní altán a hypodrom. Pod lávkou u hřiště byla založena skalka, jejíž součástí je i menší sbírka čarověrníků.
2: Čarověrníků? Co to je čarověrník?
3: Správná otázka. Čarověrník je shluk z netvořených větví, vyrůstajících na stromech či keřích bez pravidelnosti a zákonitosti. V zámeckém parku si mohou návštěvníci prohlédnout bambusárium, tedy takovou menší sbírku bambusů, a pokud jde o zámek, tak přístupná je zimní zahrada.
2: Arboretum Žampach je přístupné prakticky celý rok a kdo by měl zájem o organizovanou prohlídku s průvodcem, má také šanci, jen se musí dopředu domluvit. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Lezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se nám 11. hodina, v celou nabídneme zprávy a pak už se na vás těší kolega Ludvík Pospíšil. Já jsem Adam Kořica, ještě předtím, než se úplně rozloučím, uvedu naši středeční dopolední hudební dvojici a ta nabídne ovocné písničky. Společně uslyšíme skladbu Borůvková, Šárky Reskové a pak nás také nemine jahodový koktejl Dalibora Jandy. Z mojí strany je to vše. Pokračování bude zase zítra po 6. hodině raní. Do té doby si mějte krásně a užijte si ten dnešní den středu s datem 14. října. Opatrujte se, naslyšenou.
1: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
2: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
1: Hudební dvojice
4: aneb 1 plus 1.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
3: Dobré dopoledne. Pravidla pro platby v hotovosti se od července příštího roku zpřísní. Kvůli nařízení Evropské unie dojde ke sjednocení celounijního stropu na 10 000 eur. Unie tak chce bojovat proti praní špinavých peněz. V Česku tak dosavadní limit 270 000 korun klesne v přepočtu na přibližně 240 000 v závislosti na aktuálním kurzu České národní banky. Omezení platí pro běžné občany i firmy. Sankce za překročení přitom hrozí platícímu i příjemci, podnikatelům až 5 milionů korun a fyzickým osobám do půl milionu. Členské státy sice mohou zavést i přísnější pravidla, Česko ale další snižování neplánuje. Přestože Češi stále častěji volí bezkontaktní platby, QR kody nebo přímé převody na pokladnách, ekonomové připomínají, že hotovost zůstává klíčovou pojistkou svobody a finančního soukromí. Na fotbalové České Budějovice padají další problémy. Věřitelé požadují po Dynamu 1 800 000 korun. Vyplývá to z insolvenčního řízení, které soud s klubem zahájil. Kolem někdejšího prvoligového klubu je tak znovu rušno. Své pohledávky k insolvenčnímu řízení připojili další dva subjekty. Například stavební společnost chce po Dynamu 1 400 000 korun. Dnes třetí ligový klub má dlužit téměř 600 000 korun také svému bývalému trenérovi Jiřímu Kladrubskému. Další peníze pak i Grafikovi. Zástupci klubu z Českých Budějovic tvrdí, že tyto pohledávky už uhradili. Nově se ale přihlásili další dva věřitelé. Soud o tom bude jednat v listopadu. Na východě Moravy pokračuje nebývalé sucho. Průtoky řek jsou minimální. Celá řada jejich přítoků už úplně vyschla.
4: Většinu potoků na Vsetínsku, Zlínsku, Kroměřížsku nebo Uhersko-Hradišťsku poznáte jen podle koryt. Voda nikde. Průtoky Bečvy, Dřevnice nebo Olšavy dosahují pouhých jednotek procent ve srovnání s běžnými říjnovými průměrnými údaji. Řeka Morava si tak logicky nevede o mnoho lépe. Například v Kroměříži je průtok 13%. Déšť není ve výhledu a to týdně klesá hladina na vodních nádržích až o 25 cm. Jan Čada, Zlínský kraj.
3: Společnost SpaceX Elona Muska omezila na Ukrajině fungování satelitního systému Starlink, znemožnila provoz vojenské verze při rychlostech na 160 km v hodině. Podle armádních zdrojů krok bez předchozího varování narušil probíhající bojové mise na jeho východní frontě. Omezení přichází v době rostoucího napětí mezi Kyjevem a Washingtonem. Ukrajina v minulých dnech čelila ruským raketovým útokům bez varování západních spojenců, a to po hrozbách administrativy Donalda Trumpa ohledně zastavení sdílení zpravodajských informací. Vztahy komplikuje také dohoda Washingtonu s Moskvou o dodávkách nafty. Musková společnost se k technickému omezení zatím nevyjádřila. A meteorologové dnes čekají oblačno až polojasno, na východě zpočátku ještě zataženo a místy slabý déšť nebo přehánky. Později odpoledne bude mraků ubývat a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Hezké dopoledne z Českého impulzu po 11. hodině. Já jsem Ludvík Pospíšil, mám pro vás české písničky. Právě teď Marie Rotrovou a písničku Déšť.

Tady je středeční program Českého Impulzu, za chvíli skupina Blue Effect a písnička Sluneční hrob. Jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. A za chvíli nás bude zajímat nahrávka Tigr z Indie, Viktora Sodomy. Právě tahle písnička svého času dávala na frak v hitparádě i Karlu Gottovi. Mluvit o tom budeme v hudebním kalendáři,

0: dnešní cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plyn.
0: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Co se ti stalo?
5: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
6: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
5: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
6: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
5: Tak to se podívám. www.orlink.cz.

0: Hezké dopoledne z Českého Impulzu. Přichází ten čas, na který se vždy celý týden těšíme. Nové vydání hudebního kalendáře. Tentokrát o písničce Tiger z Indie. Je hravá a bláznivá, ale Viktoru Sodomovi se do ní nechtělo. Na důvody se zeptá expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého Impulzu.
2: Pane Sodomo, určitě si vybavíte nějakou vzpomínku na převzatou písničku z roku 1974 s textem Ringo Čecha o jisté šelmě z daleké země.
3: Tiger z Indie, to byla taková jakoby legrační píseň, v podstatě v Anglii oni zpívali takovým, dalo by se, operetním tembrem. Bylo to vlastně taková hříčka o Tigrovi z Indie. No a samozřejmě, že ji vzali do Silvestra, to jsme se prodírali houštím s puškama na zádech. Taky měla velký úspěch, zpívá mi taky do dneška.
2: Vy jste mi říkal u Kakadu, že jste se vzpírali až revoltovali, že takové kraviny dělat nebudete. Platilo to i tady. Co tehdy zaznívalo vůči Ringovi vlastně nejvíc před odchodem do studia?
3: My chceme dělat pořádnou muziku, jako Black Sabbath třeba, nebo podobně. No to je dost rozdíl.
2: A šli jste třeba do toho nahrávacího studia s takovou trošku jako kdyby nechutí?
3: No byla tam trochu nechuť, ale samozřejmě, že kapela, jsme to zpívali všichni, tak samozřejmě jsou to profici a my jsme to natočili hned, asi za hodinu jsme měli písničku natočenou.
2: No a překvapil vás pak ten úspěch, nebo jste od začátku Ringovi věřili, když hlásil, že to bude hit, který vás jednou bude živit?
3: No, nevěřili jsme, mysleli jsme si, že to propadne a že to lidi nebudou chtít, právě naopak. My jsme s tím jezdili jako blázni, byla tam taky nějaká suprafonu hit paráda, tak kdo tam měl dvě písničky na celoroční hitparádě, no a my jsme jich tam měli 7, no. Právě tyhle ty bláznivý písničky.
2: Tak si teď tuhle bláznivou písničku pustíme na rádiu Český Impuls.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Sesterská dvojice Marta Tena právě dospívala na Českém impulzu. Za chvíli 12. hodina, před námi polední zprávy. No a právě teď bude zpívat Karel Gott Oči sněhem zaváté. Tuhle písničku vybrala a komentářem vybaví Petra Janu. Před námi je písnička z Impulzovic krabičky.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Když se mě zeptáte, která je moje nejoblíbenější píseň od Karla Gotta, tak si asi vyberu Oči má sněhem zaváté. Protože jako malá holka jsem ji slyšela a v refrénu, jak tam je takový to tak to mě běhal mráz po zádech a za pár let jsem s ním už zpívala. A za ty spousty let jsem s ním zažila opravdu hodně pěkných zážitků, ale jeden dávám k dobru. V roce 96 jsem vystupovala jako host v jeho vánočních koncertech a byla jsem po docela složitý bouračce a měla jsem berle a zpívali jsme s Karlem duet z Fantoma opery. A já jsem tedy nastupovala na pódium s těmi berlemi a Karel mi zpíval Přicházíš jak vánek. Musím říct, že to mělo opravdu velký úspěch.

0: Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Dobré poledne. Stropování cen benzínu a nafty míří k ústavnímu soudu. Skupina senátorů mu totiž navrhuje, aby zrušil zákon, který umožňuje regulovat ceny pohonných hmot prostřednictvím vládního nařízení. Senátoři, za které jednal Tomáš Goláň, nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Namítají ale, že zákon dává vládě příliš široké pravomoci a neochrání dostatečně podnikatele před dlouhodobě ztrátovým provozem. Vláda určuje maximální ceny paliv kvůli tomu, že jinak platíme o mnoho korun na litr víc než obvykle. Benzín a nafta zdražují kvůli válce na Blízkém východě. Hasiči v Karlových Varech evakuovali 9 lidí, 8 jednotek totiž zaměstnal požár bytu v příznačně pojmenované Požární ulici. Nikomu se nic nestalo, všichni už jsou zpátky doma, kromě lidí z bytu, ve kterém hořelo. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel. Ostravští celníci našli v autě nedaleko Šumperka 34 kg kratomu. Řidič a spolujezdec české národnosti uvedli, že psychomodulační látku, jejíž prodej podléhá přísné kontrole, koupili prostřednictvím aplikace Telegram v Brně. Pachatelům hrozí až 2 roky. Ukrajinské drony zasahly největší ruské datové centrum, to vlastní banka a technologická společnost Sberbank. Provoz ale zůstal zachován. Zasažené datové centrum je ve městě Balakovo v Saratovské oblasti. Slávističtí fotbalisté z Azerbajdžánu odjíždějí zklamaní. V prvním ligomistrovém zápase venku proti Sabahu roli mírného favorita nepotvrdili. Na 70-tisícovém stadionu v Baku byla reportérka Martina Kroa.
2: Obrovský stadion zaplnilo 30 tisíc fanoušků a atmosféra na místě byla i přes spoustu volných míst pěkná, ale specifická. Slávistům chyběla energie i pohyb. Předzápasové nadšení nahradilo rozčarování. Nejprve je v první půli vytrestal Paris offsideovým gólem, na začátku druhé půle už gól platil. Šívaní se sice do akcí dostávali, ale chybělo jim důrazné zakončení. Na konci zápasu domácí přidali druhou pro Slavii nešťastnou branku. Tak groteskně korunovala celý zápas. Když za námi novináři hned po zápase přišel záložník Michal Sadílek, měl na krajíčku. Ví, že papírově slabšího soupeře měli porazit. Ofenzivní záložník Lukáš Provoci myslí, že na ně role favorita nedolehla.
3: Samozřejmě asi všichni jsme cítili tu šanci, že je větší třeba než prostě v zápasech s těma velikánama, ale my se jako vážíme toho, že jsme v Lize mistrů a ty zápasy jsou všechny těžké.
2: Provod věří, že si proměňování šancí nechali na příští týden na ligomistrové Fenerbahče.
1: A přidám i počasí. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, po ránu mlhy, odpoledne už bude oblačno, a to zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty vyšplhají mezi 12 a 17 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 12 hodin, 3 minuty, krásné poledne vám přeje Ludvík Pospíšil. No a taky mě podpoří Sagvantofy písničkou Dávej, ber.

0: Skupina Natural právě dohrála na českém Impulzu. Za chvíli Marie Rotrová, bude tu písnička Řeka lásky. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let celý den. Na kalendáři středa 14. října. Všechno nejlepší k svátku dnes přejeme Agátě. No a co večer bude dávat televize, co si můžeme dát do dálkového ovládání, tak to nám přesně v 12:30 řekne Saša Hemala ve svých televizních typech.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc.

Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Středa 14. října, posloucháte Český impuls, po půl jedné budeme hrát Standu Hoška, písničku Krejčí. No a ještě předtím si projdeme dnešní televizní program. Datum jsem říkal proto, abychom se náhodou v televizním programu nespletli.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Své příznivce mají ty nejrostodivnější talk show, ke kterým před několika málo týdny přibyla i ta, co se jmenuje Na jednoho. To proto, že tím, kdo je tak říkajíc vyslýchán, je jedna celebrita, v tom dnešním případě se pak jedná o zpěvačku Anu K. A těmi redaktorkami a redaktory jsou opět zástupci z autistického spektra. To vše ve 2020 na ČT1. Těch, co se pokusili najít takzvaný štěchovický poklad, už byla celá řádka. A tak se není co divit, že po tomto atraktivním tématu sáhli i scénáristé kriminálky Slapy. Když dva z podezřelých vstoupili na zakázané území, tak Tolar s Rýdlem při konfrontaci s nimi se propadli do staré šachty a svým kolegům připravili velmi perné chvíle, než se je podařilo objevit. Poklad tak se také dnešní pokračování kriminálky Slapy pod hladinou ve 2015 na Primě jmenuje. A ve vysněné padesátce postupujících už chybí jen pár jmen, která by měla hvězdná porota soutěže Superstar dodat právě dnes večer. Kdo to bude, kdo se dostane do pomyslného finále, uvidíte ve 2020 na Nově. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Ringer v programu Českého Impulzu, teď už Eva a Eva. Zpívají nám Evy v hudební dvojici. Nejdřív Eva Olmerová, Čekej tiše, a potom Eva Hurichová za Mléčnou dráhou. No a za pár minut 13. hodina a zprávy Českého Impulzu.
1: Kdy naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. Unicredit Bank.
3: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Hudební dvojice
7: Aneb, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

a řek si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě

0: v černé noci, kdo pak ví.
1: Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít.
0: Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

Proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

lascivý, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera

Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.

0: Dobré poledne. Stropování cen benzínu a nafty míří k ústavnímu soudu. Skupina senátorů mu totiž navrhuje, aby zrušil zákon, který umožňuje regulovat ceny pohonných hmot prostřednictvím vládního nařízení. Senátoři, za které jednal Tomáš Goláň, nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Namítají ale, že zákon dává vládě příliš široké pravomoci a neochrání dostatečně podnikatele před dlouhodobě ztrátovým provozem. Vláda určuje maximální ceny paliv kvůli tomu, že jinak platíme o mnoho korun na litr víc než obvykle. Benzín a nafta zdražují kvůli válce na Blízkém východě. Hasiči v Karlových Varech evakuovali 9 lidí, 8 jednotek totiž zaměstnal požár bytu v příznačně pojmenované Požární ulici. Nikomu se nic nestalo, všichni už jsou zpátky doma, kromě lidí z bytu, ve kterém hořelo. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel. Ostravští celníci našli v autě nedaleko Šumperka 34 kg kratomu. Řidič a spolujezdec české národnosti uvedli, že psychomodulační látku, jejíž prodej podléhá přísné kontrole, koupili prostřednictvím aplikace Telegram v Brně. Pachatelům hrozí až 2 roky. Ukrajinské drony zasahly největší ruské datové centrum, to vlastní banka a technologická společnost Sberbank. Provoz ale zůstal zachován. Zasažené datové centrum je ve městě Balakovo v Saratovské oblasti. Slávističtí fotbalisté z Azerbajdžánu odjíždějí zklamaní. V prvním ligomistrovém zápase venku proti Sabahu roli mírného favorita nepotvrdili. Na 70-tisícovém stadionu v Baku byla reportérka Martina Kroa.
1: Obrovský stadion zaplnilo 30 tisíc fanoušků a atmosféra na místě byla i přes spoustu volných míst pěkná, ale specifická. Slávistům chyběla energie i pohyb. Předzápasové nadšení nahradilo rozčarování. Nejprve je v první půli vytrestal Paris offsideovým gólem, na začátku druhé půle už gól platil. Šívaní se sice do akcí dostávali, ale chybělo jim důrazné zakončení. Na konci zápasu domácí přidali druhou pro Slavii nešťastnou branku. Tak groteskně korunovala celý zápas. Když za námi novináři hned po zápase přišel záložník Michal Sadílek, měl na krajíčku. Ví, že papírově slabšího soupeře měli porazit. Ofenzivní záložník Lukáš Provod si myslí, že na ně role favorita nedolehla.
2: Samozřejmě asi všichni jsme cítili tu šanci, že je větší třeba než prostě v zápasech s těma velikánama, ale my se jako vážíme to, že jsme v Lize mistrů a ty zápasy jsou všechny těžké.
1: Provod věří, že si proměňování šancí nechali na příští týden na ligomistrové Fenerbahče.
0: A přidám i počasí. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, po ránu mlhy, odpoledne už bude oblačno, a to zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty vyšplhají mezi 12 a 17 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 13 hodin, 3 minuty, tolik zprávy, nové přijdou za hodinu, těšíme se na ně. No a do té doby pro vás máme české písničky jednu za druhou. Teď bude zpívat Dalibor Janda. Večer.

druby já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. Chtěj mi lásku brát.

nechtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

0: Michal Penk právě dospívá na Českém Impulzu, Jiří Korn má své hudební vystoupení teprve před sebou. Za okamžik Zelené údolí. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let celý den. No a přesně v půl druhé vystoupáme na sopku na Havaji. Bude to speciální sopka, do jejího kráteru se totiž dá vjet autem. No a tenhle ten zážitek nám zprostředkuje cestovatel Jirka Kolbaba. Tady na Českém Impulzu.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Co se ti stalo?
6: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
7: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
6: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
7: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
6: Tak to se podívám. www.orlink.cz.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Středeční program Českého Impulzu, to jsou české písničky celý den. Hned po půl druhé hrajeme Hanu Zagorovou a Rýmy. A ještě předtím popřejeme suchou toulavým botám, pokračujeme v putování po Havaji.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: My už jsme včera slibovali našim posluchačům, že představíme jednu velkou havajskou dominantu, kterou je sopka, hora, jak říkáš. Jak se jmenuje a na kterém ostrově ji najdeme?
3: Najdeme ji na ostrově Oahu, v hlavním městě, které se jmenuje Honolulu. A jestliže víme a vnímáme, že dominantou Honolulu je pláž Waikiki, ta téměř 4-kilometrová fantastická sněhobílá pláž, tak na konci této pláže je Diamond Head, neboli sopka, kráter, kterému se říká Diamond Head proto, neboli diamantová hlava proto, že britští námořníci tady kdysi na tom náspu toho kráteru našli takové vulkanické krystaly. Oni se omylem domnívali, že jsou to diamanty, ale pak se ukázalo, že tomu tak není.
2: Ta velká sopka je úplně vyhaslá už nebo částečně aktivní? Máme mít strach, když jdeme nahoru? Nemáme? Jak to vypadá?
3: Ne, vůbec. Ona už dneska vůbec nehrozí. Ona je opravdu vyhaslá, nemusíme se toho bát. Ten kráter sopky je vysoko 232 metrů nad mořem a stojí za to si tam dojet nejprve autem. Projedeš, představ si, tunelem přímo do toho kráteru té sopky, tam zaparkuješ svoje auto a pěšky potom už jdeš takovým tunelem neosvětleným asi 70 metrů dlouhým, proto se doporučuje mít sebou lampičku, potom následuje 99 schodů nahoru, které musíš vyjít a po nějaké takové plošince ještě asi 54 kovových schodů a dostaneš se na vrchol, kterému se říká Leahy a odsud je neuvěřitelně nádherný takový romantický výhled na downtown hlavního města Honolulu a můžeš také sledovat fantastický příboj, který má nádhernou tyrkysovou barvu, vidíš dole maják a takové ty rezidenční bohaté čtvrti. Je to skutečně hezký záběr pro kameru nebo pro foťáka. Stojí za to se trošičku zapotit a vyjít si na kráter Diamond Head, třeba při západu nebo východu slunce. Je to opravdu nezapomenutelný zážitek.
2: Tak naše putování havajským souostrovím jsme zakončili na krásné vyhlídce na sopce, která se mohutně tyčí nad městem Honolulu. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dopoledne vám z Českého impulzu přeje Ludvík Pospíšil. Chystáme se na 14. hodinu na zprávy. No a právě teď pro vás máme dvě písničky, které něco lepí k sobě. Bude nám zpívat Michal Prokop a Michal David. Tady by byla první podobnost, křesníme na interpretu, ale my se odpíchneme od něčeho docela jiného. V baru jménem Krásný ztráty, to je hit Michala Prokopa, a Největší z nálezů a ztrát, to je Michal David. No a obě písničky jsou tedy o ztrátách, proto jsou v hudební dvojici právě teď.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Hudební dvojice
5: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Impuls. Zprávy ve 14.
1: Dobré odpoledne. Čínský občan obviněný ze špionáže všechno popřel. Yang Yiming dnes u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu, která ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Muž je viněný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Obhájce navrhuje, aby byla ze zbytku hlavního líčení vyloučena veřejnost. Soud o návrhu rozhodne po přestávce. Kriminalisté už mají dovyšetřený podvod s dávkami. Kauza se týká 4 lidí, kteří podle policie podvodně získali skoro 2 miliony a 800 tisíc korun, určených na podporu domácností ubytovávajících ukrajinské uprchlíky. 2 muži a 2 ženy podle vyšetřovatelů peníze získali prostřednictvím téměř 750 žádostí, které podávaly bez vědomí více než 70 ukrajinských žen. Policie nyní předloží spis státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby. Obviněným hrozí až 8 let. Povolební vyjednávání ve Zlíně mění směr. Co platilo ještě včera večer, už podle reportéra Jana Čady neplatí. Pěkné odpoledne, Honzo.
2: Hezký den. Boj o posty na radnici ve Zlíně se pěkně zauzduje. Důvod hnutí Zlín 21 zatím vždy v opozici odmítlo už proklamovanou spolupráci s lehce vítězným ANO a také s ODS. Hnutí kontakty ukončilo a vyzvalo k jednání další subjekty. Samo získalo ve volbách 8 mandátů, lídr Čestmír Vančura usiluje o post primátora. Na řadě bude určitě setkání se zástupci STANu, kteří získali 20% hlasů a mají 9 nových zastupitelů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Na všech německých nádražích bude od zítřka platit zákaz pití alkoholu. Oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn, která si od tohoto kroku slibuje zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu se dráhy rozhodly po sérii útoku na železniční zaměstnance. Ten nejvážnější se odehrál v únoru, kdy cestující napadl průvodčího, který těžkým zraněním později podlehl. Soud poslal útočníka na 10 let do vězení. Fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Zítra ve Freiburgu změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Výkop je na programu v 9 večer. A přidám i počasí. Zítra dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, po ránu mlhy. Odpoledne už bude oblačno, zejména na Moravě a ve Slezsku. Odpolední teploty vyšplhají mezi 12 a 17 stupňů.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zase jsme o hodinu starší, 3 minuty po 14. hodině. Teď přichází Víťa Vávra a já jsem od ní pospíšil. Dobré odpoledne.

0: Skupina Katapult právě dohrála, před námi dvojice Eva Pilarová, Valdemar Matuška, Tam za vodou v Rákosí. Jediní vám hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. A taky se budeme toulat po České republice. Víte, co je to čarověrník? Odpoví Máme Česko rádi z Arboreta ve východočeském Žampachu. A to v 14:30 tady na Českém impulzu.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Zbláznili jste se?
3: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
4: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
5: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
6: Počkat, někdo ale chybí.
5: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Studia na Českém Impulzu. Za chvíli bude v režii Evy Hurichové a písničky Chybička se vloudí hned po půl třetí. Hrajeme vám české písničky celý den. No a právě teď Hana Kracíková láká milovníky květin.
1: Máme Česko rádi.
2: Dnes se podíváme do obce Žampach, ovšem není to Žampach středočeský. Jedná se o místo, které se nachází 12 kilometrů severně od Ústí nad Orlicí. A já už ve vysílání vítám našeho odborníka na turistiku Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha. Dobrý den, Mirku, tak kam nás v Žampachu pozvete?
3: Tak můžeme začít nejvyšším místem Žampachu, vyvřelém vrcholu, kde se nachází zbytky gotického hradu. Pod hradem najdeme zámek pocházející z poloviny 17. století, ale tím nejzajímavějším, kam bych chtěl posluchače pozvat, je arboretum v okolí zámku. Arboretum v Žampachu se rozkládá na ploše 4 hektarů a návštěvník tady najde více než 550 druhů a odrůd dřevin, a to jak běžných, tak druhů, které se u nás běžně nevyskytují. Jsou tady tematické sbírky některých rodů, jako borovic, jedlí, dubů, magnolií.
2: Já se tady mezi tím dívám na informace o arboretu Žampach a zjistila jsem, že je rozdělené na 3 části, například i na park ve vnitřním zámeckém areálu.
3: Je tady taky udržovaný herní kout s atrakcemi pro malé i velké, hřiště, zahradní altán a hypodrom. Pod láskou u hřiště byla založena skalka, jejíž součástí je i menší sbírka čarověrníků.
2: Čarověrníků? Co to je čarověrník?
3: Správná otázka. Čarověrník je shluk z netvořených větví, vyrůstajících na stromech či keřích bez pravidelnosti a zákonitosti. V zámeckém parku si mohou návštěvníci prohlédnout bambusárium, tedy takovou menší sbírku bambusů, a pokud jde o zámek, tak přístupná je zimní zahrada.
2: Arboretum Žampach je přístupné prakticky celý rok a kdo by měl zájem o organizovanou prohlídku s průvodcem, má také šanci, jen se musí dopředu domluvit. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Nebe nad hlavou, tak se jmenuje písnička skupiny Olympic, za chvíli Marie Rotrová, hodina H. Před námi je písnička Sympozovic krabičky, kterou uvede Lucie Vondráčková. No a za pár minut už 15. hodina, vyhlížíme zprávy Českého Impulzu.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
1: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Je jasná věc, že paní Marie Rotrová přenádherně zpívá, ale můžu vám říct, že všichni, kteří mají takový ten úplně čistý soprán, jí závidí takový ten krásný chraplak, který má ve výškách. Takže hodina H, Marie Rotrová.

0: Český impuls. Zprávy v 15.
1: Dobré odpoledne. Kaprů bude na Vánoce dost, řekl nám to výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka. Podle něho nejsou na místě obavy, že bychom se museli na Štědrý den obejít bez této tradiční ryby. Nic na tom nemění ani letošní extrémní sucho, se kterým se musí rybáři potýkat. Kukačka ale zároveň předpokládá, že kapr oproti loňsku o něco málo podraží.
2: Myslím si, je to nějaký odhad, asi k nějakému zdražení dojde. My už jsme přikročili nebo přikročíme v brzké době k mírnému zdražení v řádu asi 5% na našich prodejních místech. Bude to cca o 6 korun na kilogramu.
1: Kvůli nedostatku vody odkládají jihočeští rybníkáři tradiční výlovy. Na největším českém rybníku Rožmberk s největší pravděpodobností neproběhne vůbec. V Třeboni výlov nahradí tento pátek a sobotu dny s třeboňskými rybáři na sádkách. Andrej Babiš zůstává ve střetu zájmu o premiérovi a šéfovi hnutí ANO, to potvrdila Evropská komise v oficiální odpovědi protikorupční organizaci Transparency International na její květnový dotaz. Babiš střet zájmu odmítl. Transparency International se na Evropskou komisi obrátila poté, co Babiš v únoru vložil akcie svého holdingu Agrofert do svěřeneckého fondu RSVP Trust. Organizace měla o tomto postupu pochybnosti a vznesla proto dotazy k unijním institucím. Zemědělec Pardubicka si definitivně odpiká 20 let. Je to trest za to, že si objednal vraždu manželky. Najatý vrah stráví ve vězení o 2 roky méně. Tresty oběma mužům pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Kroupy zahalily hlavní město Chile do bíla. Santiago totiž postihly silné deště a bouřky, které v hlavním městě způsobily rozsáhlé záplavy. Dokonce se tu nejspíš objevilo slabé tornádo. Kvůli velmi silným bouřkám byl v hlavním městě Chile vyhlášen nejvyšší stupeň výstrahy. Silné krupobytí pokrylo ulice a uprostřed jara vypadalo město jako zasněžené. Hokejisté Hradce Králové se můžou posunout v extraligové tabulce. V zítřejší předehrávce 11. kola budou v Litvínově usilovat o posun na 3. místo. Nejméně do pátku si může polepšit i Verva, která v případě 3bodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začíná zítra v 17.30. A ještě počasí. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne oblačno. Teploty vyšplhají mezi 12 a 17 stupňů. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré odpoledne vám po 15. hodině přeje Ludvík Pospíšil. Zpívat bude Hana Zagorová a Petr Hapka.

0: Linda a Pavel právě dospívali na Českém impulzu. Jako další se k mikrofonu postaví Miroslav Dudáček s písničkou Málo mě znáš. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Jiří Krampol poměří dopravu u nás australskými měřítky. Jak dopadneme, tak to si můžeme poslechnout už za hodinu tady na Českém impulzu, přesně ve 16:45. O 4 hodin vysíláme scénky a vtipy a těší se na vás Alexander Hemala.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.

0: Hezké odpoledne z Českého Impulzu. Máme tu středu, den, kdy vychází hudební kalendář. Pro dnešek už ho máme za sebou, a to v 11:30. Tentokrát jsme mluvili o písničce Tigers Indie, a to s Viktorem Sodomou. Kdo to nestihl, kdo to minul, tak má ještě dvě šance. Nabízíme i reprízy v sobotu, nejdřív v 7:50 a potom odpoledne v 3:45. Teď pro vás máme Karla Gotta. Už dávno dal jsem ti klíč.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Českým impulzu vám přejeme krásné odpoledne. Po 16. hodině přidáme do našeho programu Senky a vtipy a taky Alexandra Hemalu. A ubereme Ludvíka Pospíšila, to jsem já. Ale mám pro vás ještě dvě ovocné písničky na rozloučení v naší hudební dvojici. Šárka Resková bude zpívat Borůvkovou a Dalibor Janda přidá Jahodový koktejl. Zítra po 11. Naslyšenou.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
9: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
10: Co se ti stalo?
11: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
12: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
11: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
12: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
11: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
1: Hudební dvojice
2: a neb Vrána k vráně sedá.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezkou středu. Koalice přehlasovala Pavla, spor o pravomoci prezidenta i úředníky tak posoudí ústavní soud, jak avizovali opoziční politici. Vládní koalice přehlasovala Pavlovo veto k novému zákonu o státních zaměstnancích i k doprovodné novele, která odebírá hlavě státu jednu z jeho ústavních pravomocí bez změny ústavy. Prezident Pavel se stejně jako opozice obává politizace státní správy. V třeboňských rybnicích chybí polovina zadržované vody. Je to asi 33 milionů kubíků, což je plná vodní nádrž Římov na Českobudějovicku. Rybáři ruší nebo posouvají plánované podzimní výlovy. Lovit se o nadcházejícím víkendu nebude ani král rybníku Rožmberk. A ryby na vánoční stůl podraží asi o 5%. Řekl to Vladimír Kukačka z rybářství Třeboň. Air France si chce maximálně ohlídat piloty. Francouzská letecká společnost proto bude dodržovat nová izraelská pravidla, která zakazují pilotům a členům posádek s občanstvím 31 převážně muslimských zemí létat do Izraele i přes jeho vzdušný prostor. Kontroverzní opatření by podle některých odborníků mohlo leteckou společnost vystavit žalobám za diskriminaci, píše stanice Al Jazeera. Stejně podle serveru postupují i aerolinky Smartwings, jejich vyjádření zjišťujeme. Celá tahle akce se děje poté, co se koncem září ománský pilot společnosti Fly Dubai pokusil unést letadlo a narazit s ním do izraelského letiště v Tel Avivu. Slovensko trápí hladina Dunaje. Dunaj vysychá a to se projevuje i na ekonomice. Nedostatek vody způsobuje problémy nejen zemědělcům, ale také dopravě a energetice. V přístavech stojí i nákladní lodě. Pokračuje slovenský reportér Josef Balko.
2: Námorníci pravidelne sledujú, či sa hladina nezdvihla natoľko, aby bezpečne preplávali. Ak lode aj preplávajú, nemajú veľa nákladu, aby pod jeho váhou nenarazili na dno. Časť nákladov sa musí preklápať na železnicu a kamióny, to samozrejme niečo stojí. Nedostatok vody spôsobuje problémy i v elektrárni v Gabčíkove. Už dlhodobo funguje iba jedna turbína, aj to takmer na minimálny výkon. Od vzniku vodného diela taký nízky prietok vody ešte na Dunaji nemali.
1: Fotbalisté Bohemians 1905 přivítají Mladou Boleslav. Dohrávka 6. kola první ligy startuje za 2 hodiny. Klokani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série ve vzájemných zápasech. Se středočeským soupeřem v Dělíčku od května 2018 neprohráli v nejvyšší soutěži 9krát po sobě. Poslední 3 zápasy tam skončily nerozhodně. A ještě počasí. Zítra čekáme dopoledne ještě slunečno, odpoledne už mraky a teploty vyšplhají na 12 až 17 stupňů.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Je to tak, přátelé, už jsme v polovině dalšího pracovního týdne. Letí to letí, už máme 14. října. Já vám přeji, abyste tento den i následující dny prožili v příjemné pohodě a jen upozorním na to, že je dnes Světový den elektroodpadu. Sice v jedné půvabné písničce zpívají pánové Svěrák a Uhlíř o tom, abychom nevyhazovali staré věci kvůli novým, ale v tomto případě to asi neplatí. No, když baterie přestanou fungovat, asi se nedá nic jiného dělat, než se jich zbavit. Ale zbavit se jich kulturně, vyvést je tam, kam patří a nepohazovat je v přírodě, čehož jsme kolikrát očitými svědky. Vše si žádá své. O takovém nezrovna slušném zacházení s naším okolím bude konečně i naše první scénka. Ale nepředbíhejme, teď je tu věnování, tedy píseň Lenky Filipové.

0: Jak už jsem předestřel, před námi je velmi zajímavý rozhovor, který s motocyklovým jezdcem, který právě dorazil z Austrálie, vede dialog Miloslav Šimek. Ano, tím jezdcem je Jirka Krampol. No a protože scénka vznikla už v roce 1988, tak schválně můžeme porovnat, jak vypadaly pražské ulice tenkrát a co se od té doby tak dramaticky změnilo.
1: Dovolte mi, abych vám představil vynikajícího motokrosového jezdce, Australana Wendy Matejku. Pro nás je zajímavé, že Wendy Matejka pochází ze Strakonic. Studoval u nás. Wendy, vy se prý po letech připravujete u nás v Československu na známou motocyklovou soutěž terénních jezdců, takzvanou šestidenní. Chlapče, co vás k tomu vedlo? Proč se nepřipravujete doma, u vás, v Austrálii, tedy v Melbourne?
2: Melbourne je placka, rovný jako stůl, nikde ani hrbůlek.
1: No ale přeci v Austrálii jsou široké pláně, nádherná příroda.
2: Well, krásná příroda je u nás v Austrálii a proto si obyvatelstvo chrání. Tam nemůžete jezdit s motorkou, jak vy říkáte, křížem křážem. A také naši divoši australští motocrossu příliš nefandí. Vy vidíte můj nos?
1: No, z profilu moc ne, zepředu trošku ano.
2: To boomerang udělal vizit návštěvu na mém ksichtiku. Chtěl jsem ho domorodcům vrátit, ale on navštívil mě podruhý. Trénink v Austrálii není simple, není jednoduchý, stojí moc dolarů.
1: Takže Wendy, u nás je to lepší?
2: To vůbec nedá srovnat se. Minulý týden jsem se svou Yamaha jel kousek za Prahou přes takové poličko. Byl to majetek jakéhosi Collective Farm. Jak vy říkáte JZD.
1: Wendy, my říkáme JZD.
2: A oni chytili mne a já myslel, že půjdu do prison do vězení, kde šerif dá velikou pokutu. Ale oni ne. Oni odvedli do hospody, kde poplacali po zadech a dali diplom, že já se svou Yamaha vyoral první jarní brázdu. Ten den bylo po tréninku a práci v GZD, byla v čudu. Zmazali jsme se jak klokani. To je ohromná dobrota, tahle vaše alpská trojkombinace. Pivo, horčák and modrý raketa. Předseda GZD mi musel půjčit bílou hůl a vlčáka. Aby jsem vůbec trefil do hotelu.
1: A Wendy, kde se vám vlastně u nás trénuje nejlépe?
2: Celá Praha je pro motocrossového jezdce opravdový ráj. Tolik Wimbledonu, Hrbolu, Bully and Jemek with Chichi Stones.
1: Chichi Stone, co ti myslíte?
2: Kočičí hlavy s asfaltovou polevou. Vám nemůže nabídnout žádná příroda na celém světě. Chtěl bych o tom napsat do National Geographic. Slabě mi to připomíná kanion smrti v Nevadě.
1: No to je od vás hezké, Wendy, že o tom hodláte psát, to je popularita.
2: A můžu něco zeptat já se vás?
1: Jistě, Wendy, klidně se ptejte.
2: Proč se v Praze nejezdí ona známá slavná steeplechase? Proč se musí jezdit až do Pardubic? No to je přeci fantastic. Co ulice, to taxi jsou příklad. pravda. Muselo by se to drobatko upravit, poněvadž v Praze by si zlámal hnáty i mamut.
1: Wendy, to jsou nápady. V Praze se přeci nemohou jezdit dostihy. Chyběla by cílová rovinka.
2: Why? Máte přece pěší zónu.
1: To je pravda, to máme, ale tu máme pro jiné účely. A potom na trati by chyběly proutěné překážky.
2: Ale přeci z každého druhého oukaputu u vás vyrůstá nějaké křovičko. Stačí před steeplechase windat a potom vy můžete zesinout zpět.
1: No možná, možná, ale tak aspoň uznejte, že by se v ulicích museli nákladným způsobem budovat tribuny pro diváky. To by naše OPBH rozhodně nezvládlo.
2: O tom vašem OPBH jdou v Austrálii legendy.

0: Každý z nich má kapsu otevřenou jako kloka. Minulý týden jsem se svou Yamaha zastavil u hotelu Elkron, kde mne nejací dva mládenci ouvexlovali takovým způsobem, že než vystit motor u mi Yamaha, koukám, kožená kombinéza, fuč, koukám, čuvikám, žvíkačka za uchem, fuč, koukám, zlatý zuby, fuč, dolary, fuč, a já stojím nahý, bos, jen tak v helmě před hotelem. A v každé ruce držím jeden modrý obrazek s Bedřichem Smetanou.
1: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací Clubcard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné Clubcard, ceny, peněžní poukázky, kupony a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Desátý český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
8: Počkat, někdo ale chybí.
7: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Další půl hodinku našeho zábavného pořadu začneme s jednou z prvních písní, které společně naspívali Petr Kotwald a Standa Ložek. Jmenuje se Sen můj Alízin a pak už to bude divoký mistrál v podání mistra Karla Gotta na Českém impulzu Rádiu pro radost ze života.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: tom, že ta naše česká kotlina je krásná země, netřeba ani polemizovat. Nicméně, kdo by měl promluvit o krásách České republiky? Já myslím, že za prvé by to měl být nějaký znalec a za druhé někdo, kdo se vyzná. A tato obě kritéria, jak alespoň sám o sobě tvrdí, splňuje komik Milan Pitkin.
1: My to neumíme, že žádnou řeč, tak co bychom se jezdili strápňu a někam do ciziny. Když i v naší domovině máme to tolik krásy. V Čechách, na Moravě i nakonec i v tom odtrženém Slovensku. Můžete zažít tolik šoku, tolik příhod a tolik vlastně pořád jenom ty Náš bychom se za dobrodružstvem vláčeli někam do ciziny. Je, když si to vemte, že slovenský Tatry vám nahradí Alpy, Lipno vám nahradí Atlantik a Berunka vám nahradí Frankfurtovku. Já jsem si ku příkladu nedávno vyjel za pravu na Vltavu. No tam byla tak strašně studená voda. No já jsem z toho měl úplně šošo. No vlez jsem do té studené vody jako chlap. Vyjel jsem jako ženská. Úplně jako ženská. Jenom mi tady nahoře chyběly takový ty, jak ono se to slušně řekne. No takový ty pitlíky tady. No já stejně nevím, na co to ty ženský živě, že jo. Nevidí to, neslyší to. Chodit se potom nedá. A jak jsem si tady všiml, ani tleska to neumí. Kdyby v tom ty ženský mohli aspoň něco nosit, zrcátko nebo kůdzenku, aby se nemuseli vláčet s kabelkou, že? No tak vám byste tam toho samozřejmě vešlo víc, jo? To vám nikdo nebere. Abych se vrátil k studený do Vltavy. No. Vylezla jsem z té vlastně, co to plácám. Ono bylo hezký sluníčko a za chvilku jsem rozmrzl. No, můžete takovýhle zážitek zažít někde v té teplém Jadranu? No těžko. No, a nebo jsem nedávno šel zase takhle pohaný. To by se nevěřili. Dva dny jsem šel a pořád je jenom rovina. Je jenom rovina. A až potom jsem prošel za takovým lesem, najednou koukám, kde se vzala, tu se vzala zase rovina. Pořád je jenom rovina. No a potom jsem tady u Blanska přešel pár kopečků a narazil jsem na něco strašného. Představte si, že nějaký idiot tam vykopal a ukrutnou díru. To byla díra jako ukrutná díra. Strašná. No to kdyby tam někdo spát, třeba nějaká stará babička. Nebo slepec třeba. Nebo se zemám. A představte si, že oni to díře ještě dali mé jméno. Mé jméno se to nějaká Macecha nebo... Maciucha, no to tak nějak prostě, no. A vodili si k ní ještě tu turisty. No, průvodkyně se vychloubala, že už do ní skočilo D99 sebevrahu. A že teď netrpělivě čekají na toho svýho jubilanta. A když říkala jubilanta, tak významně na mě koukala se. Že bych tam skočil já, nebo co? No, vypadám na to, že bych skákal do nějaký djoury, ne. I když na jednu stranu důvody papární bych měl. Mně se po poslední dobou vůbec nic nedaří. Moje dospělí děti mě mlátí. Moje starý rodiče mě to taky ještě pořád mlátí. Mama manželka se zase mlátit nenechá. V tom sadom masosalonu za ty peníze, co jim dávám, mě zase mlátí málo. A navíc mě babi nechce vzít do český televize jako hlasatel. No ale opravdu zážitek jsem zažil ve Vysokých Tatrách. Bo oni teda říkali, tam nechodím, že bych mohl někam spadnout, já se nebojím, tak jsem tam vyvěz. A šel jsem po tom chodníčku už mezi těma skálama. A najednou vám koukám, za kamenem leží pes. A sviští. Ale jako si sirena. No a koukám za druhým kamenem druhé taky sviští. No, co oni ty Slováci už neudělali pro to, aby ty turisty dokopali do Čech. Ale jak se jim povedlo ty při tohleto naučit? Byla to bomba. No ale nicméně, jak popovídám, nejlepší je u nás v naší domovině. Já si třeba nejvíc zařádím na svý hroudě. Ne na svý manželce, to ne. Ne, myslím na té rodní hroudě, ta tady doma, no právě, no a o tom to je.
2: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
4: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.

0: tou lekcesnou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
2: Dobré odpoledne. Ministr školství Robert Plaga má důvěru premiéra Andreje Babiše. Navzdory nedávným spekulacím Babiš nemá problém ani s ministrem životního prostředí Igorem Červeným a za nepravdivé označuje taky informace, že by chtěl skončit ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. O konci Plagy ve funkci se mluví v souvislosti s tím, že se jako jeden z mála ministrů Babišovi vzpouzí. Shodu neměli ani na v poslední době projednávaných změnách inkluze. Dnes ale koalice o inkluzi jednala a dohodla se. Následně Plaga řekl, že nevidí důvody ke změnám v obsazení vlády. O Vojtěchovi zase server Neovlivní napsal, že už dvakrát premiéra žádal, aby mohl skončit ve funkci a vrátit se do diplomacie. Babiš to označuje za lži. Člen volební komise v Kladně byl opilý, nadýchal přes 2 promile. Zjistila to sobotní kontrola kladenských strážníků ve volební místnosti v Brianské ulici. Tip na opilce strážníci dostali krátce před uzavřením volebních místností. Do sčítání hlasů se už muž nezapojil a volební místnost opustil. V Třepčicích na Plzeňsku zpochybňují víkendové hlasování. Návrhem na neplatnost voleb se bude zabývat krajský soud. Jak zjistila reportérka Klára Fajstová, místní mají pochybnosti o správně sečtených hlasech. Dobré odpoledne, Kláro.
3: Hezký den. V Třepčicích u Nepomuka se o 7 míst v zastupitelstvu utkalo 9 lidí na jedné společné kandidátce. V obci se ale objevily pochybnosti. Některým lidem se nezdály konečné výsledky, počty preferenčních hlasů. V obci dlouhodobě nepanuje příliš dobrá atmosféra. Starostka chtěla zamezit dohadům a podala stížnost ke krajskému soudu v Plzni. Ten kromě Třepčic už obdržel návrh na vyslovení neplatnosti voleb také Stoužimi v sousedním Karlovarském kraji.
2: Řecko zasahly silné bouřky a přívalové deště. Bleskové povodně zaplavily silnice, domy a obchody. Na Rodu a Skiatosu prout vody odnášel auta. Situaci komplikoval taky prudký vítr, který měl v nárazech rychlost přes 100 km za hodinu. V několika oblastech platí nejvyšší stupeň výstrahy. Fotbalista Matěj Hybš prodlužuje smlouvu s Mladou Boleslaví. 33-letý levý bek a bývalý mládežnický reprezentant podepsal s prvoligovým klubem nový dlouhodobější kontrakt. Ten původní by mu vypršel na konci sezony. Hybš je už 5. hráčem, se kterým mladoboleslavský klub během posledního týdne prodloužil smlouvu. A ještě počasí. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, po ránu mlhy, odpoledne oblačno, zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty budou sahat mezi 12 a 17 stupňů.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Já vás ještě jednou, přátelé, zdravím z našeho studia Českého impulzu a nabízím 2. hodinku zábavného pořadu Smějeme se, ve které se můžete těšit třeba na Jiřinku Bohdalovou, která tentokrát ale nevystoupí po boku pana Vladimíra Dvořáka, nicméně pan Vladimír to přesto bude, a sice Vladimír Menšík. To až za chvíli. Teď už začíná zpívat Lešek Semelka a jeho píseň se jmenuje Jména, tak ať ji neprošvihneme.

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalo.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radi už nikdo nedívá.

0: jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Tady je Český impuls a ladit nás můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Ano, bude tu Jiřina Bohdalová, která by si ráda udělala autoškolu. A jak už jsem předestřel, tentokrát nebude pan Dvořák po jejím boku, protože do této scénky si jako manžela vybrala pana Vladimíra Menšíka. A jak se zdá, ten se nebojí odvážných příkladů a myslím si, že paní Jiřince pěkně s tou autoškolou zamotá hlavu.
2: Boženko, ptej se na co chceš, já ti všecko vysvětlím, prosím.
3: No, tak no. Na všechno, já bych chtěla všechno.
2: No všechno ne, já nejsem mixér. Musíme něco prostě, o co bys měla napřed zájem, potom zájem, co je méně a co je více důležité.
3: No tak, podívej se, no? Nejprv ten předstih.
2: No tak jo? To by až někde vzadu jít. To začala z konce. No tak předstih to je, no předstih.
3: No.
2: No to když něco dřív, rozumíš mě. Předstih je vlastně zapálení směsi před vrácením se pístu.
3: Ale prosím tebe, to je tam taky, jakýho pístu, jaký směsi, jak, kudy, proč?
2: No jo, no to je těžký. To znamená, že o tom nemáš vůbec páru, Božka. Takže začneme od začátku, že ano?
3: No,
2: podívej se.
3: No.
2: Auto.
3: To je to vím, no, to vím.
2: Má co, mámo?
3: To techni.
2: A máma má emu, my máme maso. Auto má motor. To, co tam vrčí, to je motor. Ano, samozřejmě. Ten motor se stává hlavně z čeho? Z několika děr.
3: Takže do něj prší.
2: Ale nebo to je tam kapota, prosím pěkně. Těm děrám říkáme odborně, jak válce. V těch válcích si běhají písty. Abys to pochopila, ty to řeknu takhle. Podívej se, z něčeho, co je nám blízký. No. Máš flašku.
3: Jo, flaška.
2: No.
3: No, to samozřejmě, ty můžeš připadnout jenom na flašku.
2: Prázdnou flašku.
3: No, tak dobře.
2: V té flašce běhá špunt. Proč? Protože je tam volný.
3: No, ale víš, že tomu rozumím.
2: No, ta
3: flaška rozumím. Špunt
2: rozumím. Špunta běhá, pak je volný. No. Čili flaška, špunta, nahoře je svíčka.
3: No počkej, moment, tak je v té flašce špunt anebo svíčka?
2: Ale no ne, ta flaška je jako příklad. Flaška je válec, špunt je píst a nahoře je svíčka, no. Aby bylo co?
3: Do motoru líp vidět.
2: A co bys tam chtěla vidět, prosím, do motoru?
3: No nic, ale ty tam furt strkáš tu svíčku.
2: Já tam žádnou svíčku nestrkám, prosím, ta svíčka už tam je, ta už tam byla, protože tam někdo namontoval, no.
3: Jo, kdo ji tam namontoval?
2: No ten, co ji vyrábí, ten automobil.
3: Ale prosím tebe, já jsem se tě neptala, kdo vyrábí automobil, já jsem se tě ptala, prosím, co je to předstih.
2: Prosím tě, ještě jednou, motor.
3: Motor, no.
2: Blok.
3: Blok.
2: Díry. Válce. Nikdy, počkej, stav takhle. Tady je roura nějaká, já jsem píst. Podívej se, tak, rozumíš, no. Nade mnou je směs.
3: Jo.
2: Já ji stačím nahoru, nahoře je svíčka, najednou prst, bác ho, co udělá svíčka, dá jiskru. Já vybuchnu, lezu dolů, rozumíš, a to je ten zdvih. Chápeš to? Jenomže ono, ta svíčka, nedá ten čuc. Právě v momentě, kdy já jsem nahoře, ale o něco dřív a tomu čucu se říká předstih. Předstih, bude to jasný.
3: Ne.
2: To je tak jednoduchý. Cokoliv děláme dřív, než bychom měli, je co předstih neboli před zápal. Když něco uděláme později, tedy opak toho, když já třeba přijdu, mám si 7, mám vždycky do kina na 8, já přijdu až v 8, tak mám co? Zpoždění zapalování.
3: A tomu já bych rozuměla. Protože to zpoždění zapalování ty máš furt. Jenomže do dneška si tomu říkal schůze.
2: No tak takhle se to nejde, podívej se. Jdu po ulici.
3: No.
2: No. Dejme tomu po národní, až to je jedno, po kterým, no samozřejmě.
3: To není jedno.
2: Tu, krásně, koukám.
3: Moment, s kým?
2: Vždyť jsem píst, s kým bych mohl jít, prosím. Nemám ruce,
3: no,
2: že?
3: No, jen aby.
2: Tu po národní.
3: No.
2: Koukám před sebe, abych o něco nezakop, a najednou přede mnou se něco zavlní, a co vidím? Ženská. A já zažehnu, páč, je to kus.
3: Ale to je zajímavé, no. To mě zajímá. Doma sotva doutnáš, jo? Ale na veřejný ulici to...
2: Co mluvíš právě, mě jde o auto? A najednou ona se otočí, když já už jsem zahořel a vidím stará baba cvíkr bradavice. No, čili jsem měl zbytečný předstih.
3: Dobře ti tak.
2: Je to jasný, no
3: tak. Dobře ti tak. Nemáš se koukat za ženskýma, protože máš?
2: Doma rostomilou ženu, samozřejmě, ale já jdu mu ne kvůli ženě, ale kvůli večeři. Abys to pochopila, mám hlad.
3: No.
2: Sednu, žena už nese na stůl vonící mísu ovocných knedlíků.
3: No,
2: ale zapomněla v kuchyni tvaroh.
3: No.
2: Tak jde pro ten tvaroh, a protože já už mám hlad, tak zajímý zálí, nepočkám, až ona se vrátí, ale bachnu jeden knedlíček, kyselá švestka z demstudí těsto. Tvůj, zbytečný zápal.
3: Prostáku, no. Tak já si dělám špatný knedlíky. No je tohle to možný.
2: Bože.
3: Tak já se mu tady čmuchtím každý den z večeří a pánovi to není vhod? No tak prosím, tak si jít za tou babou s tím cvikrem.
2: Boženko, necháme to. Ty se uč, já si budu hrát šachy, buď tam naskává.
3: To by se ti hodilo, veď?
2: No.
3: No. Jít sám řidičák, jo? A no. Za tím bys asi tak jezdil,
2: co? No,
3: tak ti to povím. Za ženskýma.
2: S tím tím profilem. S těma dle bradama, prosím
3: tě. Ale o těch, co já mluvím, víš, ty na tohle to. Nekoukaj, ty koukaj na auták. Za volantem může sedět třeba žirafa, nebo ty... Ty hlavně, když máš MBčko, to je
2: dobré. To je výborné, už jsme zase doma, ty potřebuješ dělat zkoušky, ale já jsem ten vyvrhel. Kdybych přišel domů, byla večeře, já bych nehrál hrem šachy, ale bavil bych se s tebou na večeři.
3: No.
2: Takhle musím svý negramotný ženě vysvětlovat, to každá jiná by to pochopil, každý jiný by to pochopil, kdybych jí to vykládala, jen ty ne, ty nepochopíš, co to je předstih.
3: No, no, se nezblázni, no. Tak já ti teda povím, co je to ten předstih,
2: to jsem
3: víš?
2: Zvědav.
3: To je intuice, víš?
2: Ha.
3: A ty já mám zaplet pánbu dost pro oba.
2: Jenomže motor je mrtvá věc, ten nemůže mít intuici, víš?
3: Jenomže, Karliku, ty jsi živej až moc,
2: no.
3: Víš? Já ti řeknu takovej příklad.
2: No, by tak hodná.
3: Jdeš po národní, jo?
2: No,
3: jdeš,
2: jako píst, jo?
3: Jdeš.
2: Jako já?
3: Souráš se. Víš, jako ty, pač jiný by už by byl dávno doma, jenomže ty, old, ty máš ten pozdní zážeh, jo?
2: Ano.
3: Koukáš se před sebe, to jo, ale ne, abys nezakop, ale protože před tebou se vlní taková ta zrzavá svíčka, jo?
2: No.
3: A ty se valíš jako píst. Vlastní ženu si neviděl.
2: No.
3: Protože si byl zažehlej až za ušima. Jenom vybouchnout, jo? A říkal si, Karlíku, že baba s cvikrem se otočila, jo?
2: Pravice, ano.
3: Já ti dám babu s cvikrem. Šťavajzna se otočila, jo? Jenomže hold, na tlouštíka svíčka neprskla. Jiskra se nekonala. Což bylo tvoje veliký štěstí, víš? Protože já bych vám jí prskla oběma, tobě jednu navrch, Ty zážehu a prskla bych ti s předstihem. Já ti teď jedno řeknu,

0: 40 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
1: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
4: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: Černá mince, tak to je název písničky, kterou za maličkou chvíli zaspívá Hana Hegerová a tu poté vystřídá Jitka Molavcová s písní Teď hádej. Ale ještě předtím je tu několik televizních typů.
1: Televizní typy Alexandra Hemaly.
0: Své příznivce mají ty nejrostodivnější talk show, ke kterým před několika málo týdny přibyla i ta, co se jmenuje Na jednoho. To proto, že tím, kdo je tak říkajíc vyslýchán, je jedna celebrita, v tom dnešním případě se pak jedná o zpěvačku Anu K. A těmi redaktorkami a redaktory jsou opět zástupci z autistického spektra. To vše ve 2020 na ČT1. Těch, co se pokusili najít takzvaný štěchovický poklad, už byla celá řádka. A tak se není co divit, že po tomto atraktivním tématu sáhli i scénáristé kriminálky Slapy. Když dva z podezřelých vstoupili na zakázané území, tak Tolar s Rýdlem při konfrontaci s nimi se propadli do staré šachty a svým kolegům připravili velmi perné chvíle, než se je podařilo objevit. Poklad tak se také dnešní pokračování kriminálky Slapy pod hladinou ve 2015 na Primě jmenuje. A ve vysněné padesátce postupujících už chybí jen pár jmen, která by měla hvězdná porota soutěže Superstar dodat právě dnes večer. Kdo to bude, kdo se dostane do pomyslného finále, uvidíte ve 2020 na Nově. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hord uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažuru.

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve tvé.

0: kožicí, ale hlavně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Myslím si, že pro každou v davku chtivou dámu je to velmi poučná rada. S tím bláznem si nic nezačínej. Jak konečně zpívali před maličkou chvílí Maruška Rotrová a Pavel Bobek. Teď už tu ale máme pana Miroslava Donutila, který zavzpomíná na svá školní léta. Prý na střední škole se Mirek pustil do křížku s francouzštinou, tedy nevím, jestli s panem profesorem či paní profesorkou, nicméně to bychom se právě teď měli dozvědět.
1: Chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem, protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčkova akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérské divadlo během školy, talent máš, co tam nejdeš, a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si c'est parti de comment sujet, avec sport de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka, říkala, ale on soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte, prosím vás, pokračujte, Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit, říkám, ne, já to beru, to je dobré. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo, pač viděli, že mě skoupe. A on řekl, vyskloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adnoje. Stačí, píšu adin, běžte.
2: Naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty. Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
10: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
11: To je ale zima. Jdu ven.
10: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
12: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Český impuls. Zprávy v 18.
1: Pěkný večer. Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dálnice D6. Dokončení zbytku zhruba 12-kilometrového úseku se ale zdrží kvůli změně technologie výstavby mostu. Podle ředitelství silnic a dálnic se stavba také prodraží. Z vysoutěžených 3,5 miliard korun pravděpodobně navíc než 4 miliardy. Olovo ve vodě má dohru. Lidem zasaženým zářivou kontaminací pitné vody v Odoleně vodě a dalších obcích odpustí středočeské vodárny vodné za 10 dní. Společnost to oznámila s tím, že sleva se automaticky promítne do vyúčtování. Zároveň ale firma odmítá, že by za znečištění vody nesla odpovědnost. Voda s olovem se koncem září dotkla 12 obcí s celkem 15 tisíci obyvateli. Vodu nesměli lidé používat k pití ani k vaření. Tragicky končí pátrání po 63-leté pacientce psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Žena zemřela, její tělo leželo ve vodní nádrži na Kroměřížsku. Cizí zavinění kriminalisté vyloučili. Žena z Uherského Hradiště byla pohřešovaná od začátku září, kdy odešla z otevřeného oddělení nemocnice. Obce na Bruntálsku žádají stát o rychlejší proplácení povodňové obnovy. Společný dopis poslali 20 měst a obcí. Peněz z programu Živel 1 se totiž ani 2 roky po záplavách nedočkali. Signatáři podpisu žádají osobní jednání se zástupci vlády a Ministerstva pro místní rozvoj.
2: Nejistota zatěžuje obecní rozpočty. Pomalé proplácení části státní pomoci nutí obce financovat obnovu z peněz původně určených na jiné investice. Obce projekty podaly včas, stát ale žádá pořád další a další dokumenty a tím se vyřizování žádostí prodlužuje. Problém je například u starších obecních budov, u kterých je někdy obtížné doložit původní stav předpovodní. Starostové proto požadují důkladnou kontrolu žádostí, jasný přehled chybějících dokumentů, reálné termíny a možnost získat peníze průběžně nebo předem.
1: Zítra se objeví ráno místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Prosadí se sluníčko, mraky čekáme hlavně na Moravě a ve Slezsku. Maximální teploty budou kroužit kolem 15 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

ráno, miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Český impuls.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Český impuls.

0: Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Pekaři potřebují mladší posily. V pekárenství totiž mladí lidé chybí. Přilákat je k řemeslu má nová kampaň A co když, kterou dnes před novináři zahájili zástupci Svazu pekařů a cukrářů. Cílí na studenty 8. a 9. tříd. Chce zvednout povědomí veřejnosti o moderním pekařství. Právě malý zájem o pekařské řemeslo a rostoucí náklady patří mezi hlavní problémy pekařů. Pekárenství potřebuje podle svazu zhruba 1000 absolventů každý rok. Aktuálně jich dokončí obor asi 200. Krušnohorští lesáci varují před přehnaným sběrem klestí. Nejen chalupáři se tak teď snaží ušetřit zatopení. Za nedodržení pravidel přitom podle našeho zpravodaje Dušana Valenty hrozí pokuty. Hezký den, Dušane.
2: Zdravím z Krušnohoří. Každý les někomu patří a dřevo je prostě majetek. Tohle teď stále častěji opakují lesáci. A je jedno, jestli zrovna pracují pro soukromého vlastníka, obec, církev nebo stát. Sbírat dřevo pro vlastní potřebu se dá, ale musí ležet na zemi a mít menší průměr než 7 cm. Klestí se rozhodně nesmí odnášet z rezervací a chráněných oblastí. Pokuty, a to až 100 000 korun ve správním řízení, hrozí zalámání větví a kácení soušek.
1: Strašice a Dobřív na Rokycansku jsou na vzestupu. Jako dvě hlavní vstupní brány do chráněné krajinné oblasti Brdy z plzeňské strany díky turistickému ruchu rostou. Připravili své dosud největší bytové zóny a parcely velmi rychle rozprodali. Zájemci oceňují kromě brdské přírody blízkost Plzně i Prahy a také nižší ceny. Podle starosty Strašic otevření někdejšího vojenského újezdu Brdy před 10 lety regionu jednoznačně prospělo.
3: My jsme se stali celkem turisticky zajímavou aglomerací. Tam teda je nádherná příroda u nás a druhá je blízkost dálnice D5, čili dojezdy do zaměstnání Praha, Plzeň.
1: Strašice i Dobřív teď má navíc propojit se středočeskými Hořovicemi opravená silnice druhé třídy. O tu obce usilují už skoro 20 let. Air France si chce maximálně ohlídat piloty. Francouzská letecká společnost proto bude dodržovat nová izraelská pravidla, která zakazují pilotům i členům posádek s občanstvím 31 převážně muslimských zemí létat do Izraele i přes jeho vzdušný prostor. Kontroverzní opatření by podle některých odborníků mohlo leteckou společnost vystavit žalobám za diskriminaci, píše to stanice Al Jazeera. Stejně podle serveru postupují i aerolinky Smartwings, jejich vyjádření zjišťujeme. Celá tahle sekce se děje poté, co se koncem září ománský pilot společnosti Fly Dubai pokusil unést letadlo a narazit s ním do izraelského letiště v Tel Avivu. Obloha má být zítra slunečná, mraky se objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku. Ráno se přidají mlhy, během dopoledne se ale rozpustí. Teploměr ukáže maximálně mezi 12 a 17 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

vlaštovko, leď rychle a teď. Nesu tři zlaté groše, první

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda. Český

0: Pěkný večer. Česko bude znovu čelit obrovskému suchu. Na přelomu tohoto a příštího týdne může výjimečné nebo extrémní půdní sucho, tedy dva nejhorší stupně, postihovat bezmála třetinu Česka. A to i přesto, že vegetace přestává čerpat vodu a díky studenému počasí se výrazně snížilo vypařování vody z půdy. Vyplývá to z údajů, které zveřejnili vědci na webu projektu InterSucho. Situace v hlubší vrstvě půdy je špatná dlouhodobě. Teď se znovu zhoršuje stav i v povrchové vrstvě. V minulém týdnu na většině území pršelo jen málo a tento týden má být skoro bez deště. Zámek v Bezdružicích na Tachovsku je opět na prodej. Stát ho nabízí za 45 milionů korun. To je o 3,5 milionu méně než při poslední elektronické aukci.
1: Stát už s prodejem barokního sídla, jehož majitelem byl i slavný renesanční šlechtic Krištof Haran z Polžic a Bezdružic, pětkrát neuspěl. První dražba s minimální cenou 60 milionů korun se měla konat loni v únoru. Nikdo ale nesložil kauci, stejně jako při dalších pokusech. Teď musí případní zájemci složit 4milionovou kauci do půlnoci 7. prosince. 8. případně začne aukce. Poslední majitel kulturní památky je ve vězení za rozsáhlou majetkovou trestnou činnost.
0: Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu zítra klesne o 10 haléřů. Litr tak bude moci stát 47 korun a 11 haléřů. U nafty se cenový strop nepatrně zvýší, a to o 2 haléře na 48 korun 63 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo Ministerstvo financí. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Vláda začala ceny paliv regulovat v reakci na rychlé zdražování kvůli konfliktu na Blízkém východě. Cenové stropy stanovují ministerstvo vždy na následující den. Opatření má platit do konce měsíce. Kroupy zahalily hlavní město Chile do bíla. Santiago totiž postihly silné deště a bouřky, které v hlavním městě způsobily rozsáhlé záplavy. Dokonce se tam nejspíš objevilo slabé tornádo. Kvůli velmi silným bouřkám byl v hlavním městě Chile vyhlášený nejvyšší stupeň výstrahy. Intenzivní krupobytí pokrylo ulice a uprostřed jara vypadalo město jako zasněžené. Zítra bude převládat sluníčko, ještě ráno se ale místy prosadí mlhy. Během dne může být zejména na Moravě a ve Slezsku i místy oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 12 a 17 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

cupky mám.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž.

0: Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Čínský občan Yang Yiming odmítá obvinění ze špionáže. Prostřednictvím svého obhájce dnes u pražského městského soudu vyloučil, že by pracoval pro čínskou tajnou službu. Muž je obviněný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Číňanův obhájce Michal Sýkora dodává, že obžalovaný se cítí být nevinný. Nesouhlasí s popisem skutku, právní kvalifikací ani navrženým trestem.
2: To, jak ten skutek je popsaný v obžalobě, samo o sobě nenaplňuje znaky trestného činu, tedy není tím trestným činem, který plní pan státní zástupce. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme.
1: Soud vyloučil veřejnost na výslech obžalovaného a čtení některých listin. Dál by hlavní líčení mělo být veřejné. Jednání je zatím nařízené do pátku. Zelenský je z Trumpova obratu zklamaný. V rozhovoru s britským moderátorem Piercem Morganem ukrajinský prezident řekl, že je bolestivé, když si jeho americký protějšek vybere jinou stranu, než je Ukrajina. Litoval také, že jeho země bránící se ruské ozbrojené agresi v posledních dnech podle něho ztrácí silného partnera v podobě Spojených států. Trump minulý pátek oznámil dohodu s ruským vůdcem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Kvůli ruské agresi na Ukrajině je přitom zatížená západní sankcemi. Americký prezident v době stupňujících se ruských útoků také prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelenský. Trump zároveň tlačí na Zelenského kvůli vysokým cenám ropy. Za ně podle amerického prezidenta mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie. Popírá tím, že by za zdražením byla americko-izraelská válka s Íránem, kvůli které jsou omezené dodávky ropy přes klíčový hormuzský průliv.
0: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Na Lounsku se rozrostla dálnice. Mezi Lubencem a Petrohradem otevřeli silničáři další 2 kilometry D6. Informoval o tom šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Dokončení zbytku zhruba 12-kilometrového úseku se ale zdrží. Může za to změna technologie výstavby mostu. Podle správce silnic se stavba také prodraží. Z vysoutěžených 3,5 miliardy korun pravděpodobně naroste na víc než 4 miliardy. Sídliště v Chodově na Sokolovsku projde změnou. Má tu být lepší parkování, také nové chodníky a hezčí okolí domů. Chodovská radnice už chystané změny konzultuje s místními.
3: Největší projekty se týkají sídliště od bojářů a paneláků na Husově ulici. Místní už základní vizi znají a líbí se. Město počítá, že modernizaci, která zároveň zpřístupní břehy Chodovského potoka a mezi domy doplní zeleň a mobiliář, zafinancuje Evropská unie. Celkově je potřeba 30 milionů. Jako kompenzaci za útlum těžby uhlí by chodovská sídliště mohla dostat až 15 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí. Mistr světa i Evropy ve vodním slalomu v anketě Českého svazu kanoistů předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu. Tomu se tak nepodařilo obhájit loňský triumf. Zítra čekáme hlavně sluníčko, mraky se objeví nejvíc na Moravě a ve Slezsku. Ráno se můžou vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Naměříme maximálně mezi 12 a 17 stupni. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš, jak jsem vyrozuměl.

trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu.

jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není dva.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Obce na Bruntálsku žádají stát o rychlejší proplácení povodňové obnovy. Společný dopis poslali 20 měst a obcí. Peněz z programu Živel 1 se totiž ani 2 roky po záplavách nedočkali. Signatáři dopisu žádají osobní jednání se zástupci vlády a Ministerstva pro místní rozvoj.
1: Nejistota zatěžuje obecní rozpočty. Pomalé proplácení části státní pomoci nutí obce financovat obnovu z peněz původně určených na jiné investice. Obce projekty podaly včas, stát ale žádá pořád další a další dokumenty a tím se vyřizování žádostí prodlužuje. Problém je například u starších obecních budov, u kterých je někdy obtížné doložit původní stav předpovodní. Starostové proto požadují důkladnou kontrolu žádostí, jasný přehled chybějících dokumentů, reálné termíny a možnost získat peníze průběžně nebo předem. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bruntálsko.
0: Slovensko řeší další násilnosti na školní půdě. 18-letý student vyhrožoval s nožem v ruce zabitím pedagogovi ve škole ve východoslovenském městě Velké Kapušany. Na Slovensku o tom informuje slovenský generální prokurátor. Policisté mladíka obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrožování, a to závažnějším způsobem. Za to u našich sousedů hrozí podle dostupných informací až 3 roky za mřížemi. Soud už řeší v případu návrh na vzetí do vazby. Na Slovensku přitom nejde o první podobný incident. Generální prokurátor před 2 dny oznámil, že policisté i žalobce na Slovensku pochybili po nedávném incidentu, při kterém 18-letý mladík se sekerou v ruce vyhrožoval u základní školy ve vesnici Čeladice na jihu země Žákovi. Podle médií totiž také varoval, že přijde do školy. Policie a příslušný žalobce včas nezahájili v této věci stíhání. Kauza vyvolala na Slovensku pozornost i kvůli útoku nožem z konce září na základní škole na severu Slovenska. Z něj je podezřelý žák 8. třídy. Útok nepřežila učitelka a v nemocnici pak zraněním podlehla 1 žačka. Postup policistů v souvislosti s touto kauzou vyšetřuje policejní inspekce. Na pražském Chodově se dnes převrátil bagr. Došlo k tomu odpoledne při výkopových pracích u nákupního centra. Policejní mluvčí agentuře ČTK dříve sdělil, že stroj blokuje 2 jízdní pruhy ve směru z centra a také odbočovací pruh do nákupního centra. Na místo vyrazili kromě policistů i hasiči. Policie v místě varovala před kolonami. Podhůří Jeseníků zůstane do budoucna bez větrných elektráren. Odhlasovali si to občané Horního Benešova na Bruntálsku v místním referendu. To probíhalo souběžně s komunálními volbami jako anketa, která měla ukázat postoj obyvatel k možné výstavbě. Starosta města Pavel Kénik Rádiu Impuls řekl, že s žádným investorem nebo developerem radnice nejedná. Zamítavý postoj občanů tak není čárou přes rozpočet.
2: Tady už vlastně dlouhodobě, myslím si, poslední 2-3 volební období to vždycky někdo otevře, ale pokaždé to jakoby zavrhneme, ale vnímáme to, že v okolí a i tím vlivem těch akceleračních zón, které jsou schovány tady jak v našem katastru, tak i v okolních katastrech, se o to občané začínají trošičku více zajímat, tak jsme prostě chtěli dát občanům možnost se těmto otázkám vyjádřit.
0: Starosta Kénik předpokládá, že nejčastějším důvodem odmítnutí větrných elektráren je možný dopad na krajinný ráz. Dohrávka 6. utkání fotbalové první ligy má konečně vítěze. Fotbalisté Bohemians 1905 porazili Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Středočechy. Původně se mělo utkání odehrát už 29. srpna. Tehdy se ale nehrálo kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v kádru Mladé Boleslavy. Oba týmy na sebe narazí za 2 týdny v 8. finále domácího poháru. Tentokrát se bude hrát v Mladé Boleslavi. Zítra se ráno objeví místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Prosadí se sluníčko, mraky čekáme hlavně na Moravě a ve Slezsku. Maximální teploty budou kroužit kolem 15 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se Lenka Svobodová.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

objevil. A v tu chvíli jsme spatřili, jak velký je náš cíl. Ten křižník začal pálit hned a spustila se řeš. Já řek si hochu domů, už sotva dopluješ. Buď my, anebo oni,

0: Express. Zprávy ve 23.
1: Kaprů bude na Vánoce dostatek. V našich impulzech Honzy Benešovského to potvrdil výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka. Podle něho nejsou na místě obavy, že bychom se museli na Štědrý den obejít bez této tradiční ryby. Nic na tom nemění ani letošní extrémní sucho, se kterým se musí rybáři potýkat. Kukačka ale zároveň předpokládá, že kapr oproti loňsku o něco málo podraží.
2: Myslím si, je to nějaký odhad, asi k nějakému zdražení dojde. My už jsme přikročíme v brzké době k mírnému zdražení v řádu asi 5% na našich prodejních místech. Bude to cca o 6 korun na kilogramu.
1: Kvůli nedostatku vody odkládají jihočeští rybníkáři tradiční výlovy. Na největším českém rybníku Rožmberk s největší pravděpodobností neproběhne vůbec. V Třeboni výlov nahradí tento pátek a sobotu dny s třeboňskými rybáři na sádkách. Zámek v Bezdružicích na Tachovsku je opět na prodej. Stát ho nabízí za 45 milionů korun. To je o 3,5 milionu méně než při poslední elektronické aukci.
3: Stát už s prodejem barokního sídla, jehož majitelem byl i slavný renesanční šlechtic Krištof Haran z Polžic a Bezdružic, pětkrát neuspěl. První dražba s minimální cenou 60 milionů korun se měla konat loni v únoru. Nikdo ale nesložil kauci, stejně jako při dalších pokusech. Teď musí případní zájemci složit 4milionovou kauci do půlnoci 7. prosince. Případně začne aukce. Poslední majitel kulturní památky je ve vězení za rozsáhlou majetkovou trestnou činnost. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Bezdružice.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Studentské protesty ve Francii pokračují. I dnes demonstranti blokovali některé střední školy a univerzity. Místy to znovu provázely incidenty. V jihozápadním Bordeaux hořela fasáda jednoho z liceí. Na severu země se pak desítky lidí zabarikádovali v univerzitním areálu, píše to agentura AFP. Vláda sází na sobotní začátek prázdnin, po kterém by hnutí mohlo utichnout. Organizátoři ale vyzývají k jeho pokračování a vybízejí, aby se studenti připojili k demonstracím proti zdražování. Ty plánují právě na sobotu. Středoškoláci od začátku demonstrací 17. září požadují lepší podmínky ve výuce, zrušení neprůhledného systému sloužícího k podávání přihlášek na vysoké školy a také přijetí plánu za 10 miliard eur pro francouzské střední školy. Netflix bude rozdávat výpovědi. Americký provozovatel internetové streamovací platformy propustí přibližně 6% zaměstnanců, tedy zhruba tisícovku lidí. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na interní dokument, do kterého nahlédla. Jde o největší propouštění od roku 2022. Tehdy ve dvou vlnách zrušila přibližně 450 pracovních míst poté, co poprvé za víc než 10 let zaznamenala úbytek předplatitelů. Hokejisté Plzně potvrdili úžasnou formu. V Lize mistrů zůstali 100% i po posledním 6. utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finské Saipy 6-3. Postup vybojoval také Liberec, který zvítězil 2-0 v Davosu. Bílí Tygři si po úvodních dvou porážkách bez bodového zisku připsali čtvrtou výhru za sebou. Do vyřazovací části díky tomu postoupilo kompletní trio zástupců české extraligy. Už dřív si zajistili postup i Pardubice. V osmifinále se Plzeň utká s Davosem. Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem. Úvodní zápasy se odehrají 10. a 11. listopadu. Obloha má být zítra slunečná, mraky se přidají hlavně na Moravě a ve Slezsku. Ráno se přidají i mlhy, během dopoledne se ale rozpustí. Teploměr ukáže maximálně mezi 12 a 17 stupni. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: U nás domě říkají mi Franta Šiška. Bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

hlavách jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls
1: hraje ve vašem televizoru.
2: Já línou ženu mám,

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Při potřebují mladší posily. V pekárenství totiž mladí lidé chybí. Přilákat je k řemeslu má nová kampaň A co když, kterou před novináři zahájili zástupci Svazu pekařů a cukrářů. Cílí na studenty 8. a 9. tříd. Chce zvednout povědomí veřejnosti o moderním pekařství. Právě malý zájem o pekařské řemeslo a rostoucí náklady patří mezi hlavní problémy pekařů. Pekárenství potřebuje podle svazu zhruba 1000 absolventů každý rok. Aktuálně jich obor dokončí asi 200. Český mejdan s impulzem bude letos v černozlatých barvách. Návštěvníci naší největší hudební akce se v sobotu v pražské O2 aréně můžou do oslav jubilejního ročníku zapojit tím, že si na sebe oblečou něco v této barevné kombinaci. Připravený je mimořádně pestrý program. Programový ředitel impulzu Ondřej Cikán potvrzuje, že děním na skoro pětihodinové hudební show bude částečně žít i naše vysílání.
2: Mejdan si užijí i posluchači, kteří nedorazí do O2 arény, protože budeme přenášet hned několik věcí z Českého mejdanu s impulzem. Je to 10. ročník jubilejní. Naše vysílání startuje v sobotu 17. října už ve 4 hodiny. Připravíme pro posluchače živák Činasky, Olympic a Mirai.
1: Kromě toho budou do našeho mobilního studia přicházet i hosté jako Michal David nebo Petr Janda. Popíšeme také zákulisí akce. V ostravské zoo se narodila dvě mláďata levharta ceylonského. Chovatelé to považují za velký úspěch, protože za poslední rok se jedná o jediná mláďata narozená v rámci evropského programu. Populace levhartů ceylonských v lidské péči je nevelká. V evropských zahradách čítá jen 60 jedinců.
3: Novorozená ostravská mláďata jsou plně závislá na péči samice, která je zkušenou matkou. Chovatelé zde nijak nezasahují, všechno ale sledují prostřednictvím kamer. Brloch má vyhřívanou podlahu a samice ho udržuje v čistotě tím, že po svých mláďatech konzumuje exkrementy a sama se chodí vyprazňovat mimo brloch. Chovatelé tak mají jistotu, že v tomto uzavřeném prostoru nehrozí šíření infekce. Levharty ceylonské zahrada chová už bezmála 50 let. Za tu dobu se povedlo úspěšně odchovat 17 mláďat této největší kočky Srí Lanky. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Zelensky je z Trumpova obratu zklamaný. V rozhovoru s britským moderátorem Piercem Morganem ukrajinský prezident řekl, že je bolestivé, když si jeho americký protějšek vybere jinou stranu, než je Ukrajina. Litoval také, že jeho země bránící se ruské ozbrojené agresi v posledních dnech podle něho ztrácí silného partnera v podobě Spojených států. Trump minulý pátek oznámil dohodu s ruským vůdcem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Kvůli ruské agresi na Ukrajině je přitom zatížená západními sankcemi. Americký prezident v době stupňujících se ruských útoků také prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelenský. Trump zároveň tlačí na Zelenského kvůli vysokým cenám ropy, za které podle amerického prezidenta mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie. Popírá tím, že by za zdražením byla americko-izraelská válka s Íránem, kvůli které jsou omezené dodávky ropy přes klíčový Hormuzský průliv. Dohrávka šestého utkání fotbalové první ligy se dočkala vítěze. Fotbalisté Bohemians 1905 porazili Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Středočechy. Původně se mělo utkání odehrát už na konci srpna. Tehdy se ale nehrálo kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v kádru Mladé Boleslavy. Oba týmy na sebe narazí za 2 týdny v osmifinále domácího poháru. Tentokrát se bude hrát v Mladé Boleslavi. Dnes bude převládat sluníčko, ještě ráno se ale místy prosadí mlhy. Během dne může být zejména na Moravě a ve Slezsku i místy oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 12 a 17 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

zázrak. A tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak. Vepřok nedlo zélo.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Byla jedna holčička, a na

0: Tři v jednu.
1: Česko znovu zasáhne velké sucho. Na přelomu tohoto a příštího týdne může výjimečné nebo extrémní půdní sucho, tedy dva nejhorší stupně, postihovat bezmála třetinu Česka. A to i přesto, že vegetace přestává čerpat vodu a díky studenému počasí se výrazně snížilo vypařování vody z půdy. Vyplývá to z údajů, které zveřejnili vědci na webu projektu InterSucho. Situace v hlubší vrstvě půdy je špatná dlouhodobě. Teď se znovu zhoršuje stav i v povrchové vrstvě. V minulém týdnu na většině území pršelo jen málo a tento týden má být skoro bez deště. Sídliště v Chodově na Sokolovsku projde změnou. Má tu být lepší parkování, také nové chodníky a hezčí okolí domů. Chodovská radnice už chystané změny konzultuje s místními.
2: Největší projekty se týkají sídliště odbojářů a paneláků na Husově ulici. Místní už základní vizi znají a líbí se. Město počítá, že modernizaci, která zároveň zpřístupní břehy Chodovského potoka a mezi domy doplní zeleň a mobiliář, zafinancuje Evropská unie. Celkově je potřeba 30 milionů. Jako kompenzaci za útlum těžby uhlí by chodovská sídliště mohla dostat až 15 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu dneškem klesá o 10 haléřů. Litr tak může stát až 47 korun a 11 haléřů. U nafty se cenový strop nepatrně zvýší, a to o 2 haléře na 48 korun 63 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který včera zveřejnilo ministerstvo financí. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Vláda začala ceny paliv regulovat v reakci na rychlé zdražování kvůli konfliktu na Blízkém východě. Cenové stropy stanovuje ministerstvo vždy na následující den. Opatření má platit do konce měsíce. Návštěvníci českého mejdanu s Impulzem se v sobotu naladí už před akcí. Hned vedle O2 arény budeme mít v den megakoncertu zónu s pódiem a hosteskami. Zábava tak začne už během sobotního odpoledne.
3: Marketingový ředitel Impulzu Michal Rajnoch odhaluje bonusový program.
4: Vystoupí tam Hubeníci, Groove Army a Toky a budeme tam mít také Love Song Orchestru, která by měla návštěvníkům koncertu připravit takové hezké přivítání a navodit je na atmosféru, kterou následně zažijí prostě po tu aréně.
3: Bez mejdanové atmosféry nenecháme ani ty posluchače, kteří se naší největší hudební akce nemůžou zúčastnit. Programový ředitel Impulzu Ondřej Cikán potvrzuje, že budeme přímo z místa dějiště živě vysílat.
5: Do našeho mobilního studia, které bude v O2 aréně, dorazí exkluzivní hosté. Vyspovídáme Petra Jandu, Michala Davida a nahlídneme i do backstage, do toho, jak se tvoří český mejdan s Impulzem.
3: Několikrát se během večera taky živě propojíme přímo s pódiem.
5: Budeme přenášet Šinasky, Olympic a Mirai, tři velké hvězdy letošního českého mejdanu.
3: Mejdanové vysílání skončí až ve 10:45. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Hokejisté Plzně potvrdili úžasnou formu. V Lize mistrů zůstali 100% i po posledním šestém utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finské Saipy 6-3. Postupy vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Bílí Tygři si po úvodních dvou porážkách bez bodového zisku připsali čtvrtou výhru za sebou. Do vyřazovací části díky tomu postoupilo kompletní trio zástupců české extraligy. Už dřív si totiž zajistili postup Pardubice. V osmifinále ale se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem. Úvodní zápasy se odehrají 10. a 11. listopadu. Dnes čekáme hlavně sluníčko, mraky se objeví nejvíc na Moravě a ve Slezsku. Ráno se můžou vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Naměříme maximálně mezi 12 a 17 stupni. Ze zpráv je to všechno, příjemný poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužíš slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodí.

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.